0: ty jako jahoda, co ti našle hačku daj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte.

0: web.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
0: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.

0: 4 minuty a bude 5:30, krásné čtvrteční ráno Moravo, dnes datem 25. června, zraní zde rádi, hity pro dobrou náladu, mezi nimi AETV. Malinovej syrup kapely Miraj. Abychom i dnes dodržovali pitný režim, protože meteorologové slibují další tropický den. Podrobnosti už přidáme za chviličku. Ale co se muziky týče, tak po 5:30, možná pro některé zvláštní spojení, Andrea Bocelli a DJ David Guetta. A samozřejmě, že i dnes krom jiného dodáme třeba soutěž. Dejte si pozor na jazyk, ve hře můžete získat další vstupenky na Ferby Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo. Jaký bude 25. červen z pohledu meteorologů? Horký. Dnes bude převažovat jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, ale nezabrání tomu, aby rtutě teploměru v Jihomoravském kraji vyšplhali na 34 stupně Celsia. Ve Zlínském kraji o 2 stupinky méně, tedy maximálně tropických 32 stupňů. 2 minutky před 5:30, ve Slavičíně 13, Kyjov, Žravice, Vátice po 16 stupních Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A po aktuální předpovědi počasí míříme aktuálně také na cesty, opatrně v Brně, Dolních Heršpicích, na kruhovém objezdu stojí odstavené nákladní auto, počítejte s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda na Rádio Jih.
0: Ani dnes mezi hity pro dobrou náladu nebude chybět oslavenec. Podíváme se do kalendáře, mrkneme na to, kdo má svátek a nabídneme i lehoulinký pohled do historie dnešního dne. Chce tedy, nabídneme 25.6. nějakou tu zajímavost. Teď ATB, krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte.

0: Je hodina 37 minut, přesný čas, ve čtvrtek 25. června, dobré ráno Moravo, za námi jsou One Republic, před námi Miraj a song od této kapely pošleme Ivanu, jež mají dnes ve čtvrtek 25. června svátek. Ivan je milým křestním jménem, které nezapře svůj ruský původ, i u nás však patří k oblíbeným jménům, honosí se i bohatými kořeny sahajícími až do hebrejštiny. Tak na Kyjovsku máme 95 oslavenců, gratulace podáno míří na Bučovicko, kde jich máme 39, Židlochovicko jich hlásí 51 a na Znojemsku máme 201 Ivana. Tak pevně věříme, že i tam se bude slavit, i tam pofrčí zraní z Dyrádych Miraj a malinovej sirupcový hudební dárek. Svátek mezi našimi zvířecími kamarády dneska slaví Ferda a Márinka, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme se podívat také do historie. Přesně před 159 lety, tedy 25. června roku 1867, získal Američan Lucien B. Smith patent na ostnatý drát, někdy taky označován jako ďáblův provaz. Na první pohled obyčejný kus drátu z hroty, ve skutečnosti ale vynález, který velmi výrazně změnil zemědělství. Ano, slyšíte dobře. Farmáři tehdy potřebovali, zejména ve Spojených státech amerických, chránit pole a udržet dobytek na pastvinách. Jenže stavba klasických potů byla na rozlehlých amerických prériích drahá a nepraktická. Ostnatý drát nabídl jednoduché a levné řešení. No z dnešního pohledu naprosto drastické. Dnes si ostnatý drát často spojujeme třeba s věznicemi nebo střeženými areály, původně ale pomohl opravdu především farmářům. Zpátky k dnešním oslavencům. V kalendáři vepsáno jméno Ivan, tak na celou jižní a jihovýchodní Moravu v 5.39 z ranní jízdy posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:15 ve čtvrteční raní z The Journey, už za chvíličku Andrea Bocelli, DJ David Guetta nebo Maroon 5. I dneska pro vás máme hity pro dobrou náladu, taky pro osvěžení. I dnes ve čtvrtek 25. června to budeme potřebovat, protože podle aktuální předpovědi počasí, ostatně jak už jsme ji nabídli, i dneska nás čekají tropy, i dneska naměříme přes 30 stupňů Celsia. Konkrétnější budeme v 6, kdy nabídeme taky čerstvé jihomoravské zprávy. Teď už ale míříme za skřeťákem raním vtípkem. Dobré ráno.
1: No krásné ránečko, to manželka pomáhá opilému chlapovi do autobusu a šofér říká, ale pane, prosím vás, s tou opicí do vozu nesmíte. A chlapu, jak to vidíš, drahá, musí žít pěšky.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Dobré čtvrteční ráno, Moravo, s datem 25. června. Jsme rádiových rádiů Jižní Moravy po 6. hodině. Budeme nabízet hity pro dobrou náladu. Na playlistu Model Talking. Miley Cyrus. A kromě nich a dalších třeba i Emily. Bohužel záchranáři transportovali po nehodě v Dubňanech dítě vrtulníkem. I o tom budou dnešní čtvrteční jihomoravské zprávy rády. Stejně jako nabídneme aktuální předpověď počasí. A ano, i dnes

0: řádně pod kotlem. Máme ale řešení. Klimatizaci pro posluchače rádia i rádia Jižní Moravy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
2: Minuta bude 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Záchranáři transportovali po nehodě v Dubňanech dítě vrtulníkem a Brno zbourá po letech nedokončený hotel v Líšni. V Dubňanech srazilo včera osobní auto dítě na přechodu pro chodce. Podle dostupných informací šlo o školačku, kterou záchranáři po ošetření s podezřením na těžké zranění letecky přepravili do dětské nemocnice v Brně. Nehoda se stala v Nádražní ulici a podle policie došlo ke střetu v nižší rychlosti. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují. Brněnský magistrát chystá demolici nedokončeného hotelu v městské části Líšeň, který stojí v ulici Nekleš už zhruba 30 let. Podle města jde o nepovolenou stavbu, o jejímž odstranění úřady rozhodly už v roce 2013. To s demolicí nesouhlasí a tvrdí, že stavěl na základě stavebního povolení. Pokud budova půjde k zemi, přijde zároveň o své jediné bydlení.
4: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Stejně jako včera, tak i dnes nás čekají velké teplotní rozdíly. Po ránu v Napajlech 14, ve Veselí nad Moravou 15, v Čejkovicích 16, dolních Věstovnicích aktuálně 17 stupňů Celsia a v průběhu dne ve čtvrtek 25. června podle meteorologů naměříme až 34 stupně Celsia. Alespoň v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském, o 2 stupinky méně, tropických 32 stupňů. K tomu bude převažovat jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, ale ta rozhodně zabrání tomu, abychom tady neměli ony tropické teploty. Taky dneska vám budeme držet pěsti, ať to zvládne.
5: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké čtvrteční ráno i na silnice, opatrně na D52 na 15. kilometru ve směru na Rakousko. Stojí tam porouchané vozidlo a v Brně v Dolních Heršpicích, připomínáme, na kruhovém objezdu stojí odstavené nákladní vozidlo. Tak počítejte s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu s hraní jízdou Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Obří investice do horkovodu z Dukovan do Brna se rychle sune kupředu. Jasná je částka za teplo, už se také ví, kudy půjde potrubí. Víme a povíme další informace už za chviličku. Teď se pojďme ale věnovat hitům pro dobrou náladu. Máme tady skoro 2 minutky po 6. hodině ve čtvrteční ranní zdirády formaci Model Colky. Doma heart, doma soul. Dobré ráno a díky, že jste s Rádiem Jih.

0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, dobré chuti, pokud přijdáte. Toto byla Miley Cyrus, 9 minut po 6. hodině, připraveni Nickelback anebo Young Rising Suns. Teď ale míříme do Brna, ještě zase o krok blíž k výstavbě horkovodu z Dukovan. Teplárny Brno počítají s tím, že po jeho spuštění kolem roku 2032 by se cena tepla měla držet přibližně na dnešní úrovni, tedy kolem 1100 za gigajoule. Díky napojení na jadernou elektrárnu by navíc cena měla být méně závislá na výkyvech cen plynu. Horkovod má pokryt zhruba polovinu spotřeby tepla v celém městě a povede pod zemí z Dukovan přes Bosonohy do dalších částí Brna. Stavba za více než 20 miliard korun má podporu státu, přesto kolem projektu dál pokračují docela velké diskuze. No a není divu, vždyť o horkovodu z Dukovan do Brna se mluví prakticky od začátku fungování elektrárny, tedy v 80. letech minulého století. A tak snad obří investice do horkovodu z Dukovan do Brna, když už jsme říkali, že se rychle sune kopředu, že to všechno nakonec dobře dopadne a bude sloužit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 16 minut, krásné čtvrteční ráno, Moravo, před námi další tropický den a tak časně z rána dáme zmrzku. Umíte si představit, že si dáte třeba čabajkovou, koprovou, slivovicovou nebo tvarůžkovou zmrzlinu? S originálními příchutěmi se už běžně setkáváme i u nás, ale také na dovolených, tak se dneska ptáme, jakou, řekněme, netypickou příchuť zmrzliny jste kdy ochutnali. Napsat nám o tomu můžete na Facebooku Rádia Jih, poslat SMS-ku, WhatsApp zprávu na 606 703 889. Pro osvěžení dnes po ránu nejenom hity pro dobrou náladu, ale také samozřejmě i ona zmrzina v rámci čtvrtečního ranního tématu. Teď Emily a Maj.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné letní ráno, Moravo. Toto byl Ed Sheeran, po půl sedmé v ranní jízdě Sáša Ekvador. Taky Mara Ztracený. A nebo zpěvačka Pink. Fucking perfect. Je čtvrtek 25. června, už za chviličku nabídeme další krátké jihomoravské zprávy, podíváme se na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. Bohužel dneska časně z rána máme hlášeny dopravní nehody. Tak na cestách opatrně.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Je 6:30, my vám přejeme krásné čtvrteční ráno.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích zaměstnal včera odpoledne desítky hasičů. Oheň zničil střechu, půdu i velkou část přízemí a způsobil škodu v řádech milionů korun. Brněnští radní schválili zadání projektové dokumentace pro rozsáhlou rekonstrukci fotbalového stadionu v Srbské ulici. Úpravy přinesou novou severní tribunu, modernizaci hlavní tribuny i posun hrací plochy blíže k západní tribuně.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: A podíváme se na aktuální teploty v regionu. 16 hlásí Veselý nad Moravou, stejně taky Sedlec u Mikulova a Ostrožská Nová Ves, Vracov už měří 17.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Na trase mezi Brnem a Ochozem u Brna došlo k dopravní nehodě. Osobního auta jež skončilo v příkopě. Počítejte se zdržením a na cestách opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
9: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
7: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
6: V Radějově a okolí se do konce června letošního roku zlepší mobilní pokrytí. Nabídneme mnohem více.

0: 6.38, toto byl ve čtvrteční raní z Jemile Smith, už za chviličku Mara Straceny nebo George Ezra. Tak to na světě chodí, že vždycky, když něco končí, něco začíná. V tomto případě tady čeští fotbalisté skončili na mistrovství světa. Na konci dostali troječku od Mexika. Mimochodem čeští fotbalisté tady získali jediný bod a po skupině končí, ale když už končí čeští fotbalisté na mistrovství světa, tak začíná nová, řekněme, mobilní éra, či lepšejší síla signálu. V Radiově a jeho okolí se do konce června zlepší mobilní pokrytí, což jistě ocení obyvatelé obce v jeho západní části Bílých Karpat, ale taky návštěvníci rekreační oblasti Lučina. Společnost CETIN a O2 tam dokončují nový vysílač, který je součástí projektu na odstranění míst se slabým nebo žádným signálem. Díky tomu budou mít obyvatelé, ale i návštěvníci spolehlivější mobilní připojení pro volání, internet i práci na dálku. Radiov patří mezi 32 lokalit v Česku, kde se díky podpoře z Národního plánu obnovy mobilní síť rozšiřuje. Starostka obce uvedla, že lepší signál lidé v Radiově dlouhodobě postrádali a nové pokrytí podle ní zlepší každodenní život obyvatel. Tak už na konci letošního června by vše mělo začít fungovat na 100%. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Obec Rakvice zve na netradiční předhorový koncert v pátek 26. června od 19 hodin 30 minut ožije sportovní areál Trávníky skvělou hudbou. Vystoupí Hradišťan, Ramus, Osamělé palačinky a skupina Yama. Vstupné je dobrovolné. Přijďte si užít příjemný letní večer plný muziky a dobré nálady. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké čtvrteční ráno, Moravo. Máme 2 minutky po 6:45 a před námi letní ranní téma. Vanilková, čokoládová nebo jahodová. Tu zná každý, ale co třeba taková čabajková, koprová, slivovicová nebo tvarůžková zmrzlina. Ano, i takové příchutě dnes najdeme nejenom u nás, ale třeba i bars, kde v zahraničí, kde také zkoušejí ledacos. A tak se dneska ptáme v rámci ranního tématu, jestli jste už někdy ochutnali opravdu netypickou příchuť zmrzliny.
1: Napsala Eva, dopředu teda říkám, že opravdu ta je hodně netypická. Jednou jsme ochutnali zmrzlinu z vepřové krve na zabíjačce ve vinařství u Krysů v Kostelci u Kyjova. A musím říct, že ať je to velmi netypické a kde komu by se jen z toho pocitu mohl zvednout kufr, tak to bylo vynikající.
0: Já nabízím díky Dáši Preclíkovou, tam možná mnohým bude chutnat více než zmrzlina z vepřové krve. Dáša totiž píše na Facebooku Rádích, naše tříletá dcera si teď oblíbila Preclíkovou a přidává se i Marcek, že okoštoval koprovou v Drnovicích.
1: No to by bylo něco na tebe, že koprová.
0: Jakou netypickou příchuť zmrzliny jste ochutali? Dejte nám vědět přes Facebook Rádích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Časně z rána se chladíme zmrzlinou, ale i dalšími hity pro dobrou náladu. Za chviličku Pink a Fucking Perfect. Krásné čtvrteční ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: dobré čtvrteční ráno, Moravo, po sedmé zraní jízdy Pussycatou. Vesna, Ego, Moravo. A po sedmé se objeví Taylor Swift. Hasiči ve Velkých Pavlovicích likvidovali požár rodinného domu. I o to budou další čtvrteční jihomoravské zprávy rádia. Dneska nabídneme aktuální předpověď počasí slibující další tropické teploty, tak si nenechte na rádiu jich, rádiu Jižní Moravy ujít klimatizaci, která vám poslouží nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace.

0: vrtěte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou

0: pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Připraveni na letní zážitky? Kvodě i na výlety z Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Hezké červnové čtvrteční ráno, Moravo, je 7. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Hasiči ve Velkých Pavlovicích likvidovali požár rodinného domu a Brno připravuje rekonstrukci stadionu na Srbské. Požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích zaměstnal včera odpoledne desítky hasičů. Oheň zničil střechu, půdu i velkou část přízemí a způsobil škodu v řádech milionů korun. Při náročném zásahu skončilo v péči záchranářů 8 lidí, většinou hasičů, které postihlo přehřátí organismu. Příčinu vzniku požáru hasiči dále vyšetřují. Brněnští radní schválili zadání projektové dokumentace pro rozsáhlou rekonstrukci fotbalového stadionu v Srbské ulici. Úpravy přinesou novou severní tribunu, modernizaci hlavní tribuny i posun hrací plochy blíže k západní tribuně. Rekonstrukce má proběhnout po etapách a její celkové náklady se odhadují na zhruba 600 milionů korun. Město chce stadion upravit tak, aby vyhovoval potřebám prvoligového fotbalu do doby výstavby nového stadionu za Lužánkami.
10: Rádio Jih, počasí.
9: A počasí jako přes kopírák. Je čtvrtek 25. června, stejně jako včera i dnes očekávají meteorologové převážně jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, ale ta nezabrání tomu, abychom zase naměřili tropické teploty a bude to o kapičku výše. Dnes v Jihomoravském kraji až 34 stupně, ve Zlínském maximálně 32. A teď po ránu v Rakvicích či Uherském Ostrohu 19, zdravíme do Starého Podvorova, kde měříte 20, v Brně 21 stupňů.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Hezké čtvrteční ráno i za volanty, opatrně na Břeclavsku, na přízdu do Podivína, směrem Hustopečí na silnici druhé třídy číslo 425, který stojí porouchaný kombajn, projíždějte opatrně. Na D55 na 31,5 kilometru ve směru na Uherské Radiště zase stojí porouchaná dodávka, tak i tady opatrně. A připomínáme, na trase mezi Brnem a Ochozem u Brna došlo k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo v příkopě. Šťastnou čtvrteční cestu z ranní jízdou rádia Jih.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: 7 hodin 2 minutky, tady jsou Pussycat Dolls, za chviličku míříme do kalendáře, dnes ve čtvrtek 25. června mají svátek Ivanové a podíváme se i lehoulince do historie 159 let.

0: Ať už nás posloucháte doma, v práci nebo za volantem, přejeme krásné čtvrteční ráno, před námi 25. červen a to znamená, že svátek má po celý dnešní den Ivan. Ivan je milým křestním jménem, které nezapře samozřejmě svůj ruský původ, i u nás však patří k oblíbeným jménům, honosí se i bohatými kořeny sahajícími až do hebrejštiny. Tak za kličku Ivanům zahraje Vesna a Ego song Moravo, kousek společně s gratulacemi posíláme na Kyjovsko, kde máme 95 dnešních oslavenců, na Břeclavsku již je 180, na Hodonínsku máme o 3 Ivany více, tedy tady gratulace míří ke 183 chlapům se jménem Ivan, Vyškovsko jich hlásí 155, taky tam míří gratulace. Ferda a Márinka, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, taky dneska zdravíme hafany a kočičky, nezapomeňte i dnes dopřát vašim milovaným zvířátkům stín a hlavně vždycky čerstvou vodu. No a pojďme do historie dnešního dne. Pojďme za zajímavostí, už jsme to nakousli před pár minutkama, že dneska v uvozovkách slaví osnatý drát a já se přiznám, mě teda překvapilo, k čemu původně sloužil, možná, že to překvapí i vás, v případě teda, že jste to nevěděli, přesně před 159 lety, 25. června roku 1867, získal Američan Lucien B. Smith patent na osnatý drát, někdy taky označován jako ďáblův provaz. Na první pohled obyčejný kus drátu z hroty, ve skutečnosti ale vynález, který výrazně změnil zemědělství. Ano, slyšíte dobře. Farmáři v Americe tehdy potřebovali chránit pole a udržet dobytek na pastvinách, jenže stavba klasických plotů byla na rozlehlých amerických prériích drahá a nepraktická. Osnatý drát nabídl jednoduché a levné řešení. Z dnešního pohledu samozřejmě naprosto drastické. Já si to nedokážu vůbec představit, že jako ohradníky se používal osnatý drát. Dnes si osnatý drát často spojujeme s věznicemi nebo střeženými areály, původně ale opravdu pomohl především farmářům. No, kuráci zvířata. Zpátky ale k Ivanům, jež mají dneska svátek, posíláme ze čtvrteční ranní zdy hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17 minut, krásné čtvrteční ráno Moravou, za chviličku zpěvačka Taylor Swift.
1: No a teď zase k jedné velmi kuriózní záměně. Klinika na Floridě totiž zaměnila embrya. Dítě má zůstat u rodičů, kteří ho vychovali. Cože se tedy přesně stalo? Jedná se o reprodukční kliniku na Floridě. Tam zaměstnanci omylem zaměnili embrya a manželům se narodila holčička, která geneticky ovšem nebyla jejich. Záměna vyšla najevo poté, co se dítě narodilo s odlišným původem než oba rodiče. Genetické testy také posléze potvrdily, že biologičtí rodiče jsou jiný pár jihoasijského původu. Obě rodiny se ale nakonec dohodly, že holčička zůstane u manželů, kteří od těhotenství vychovávali. Biologičtí rodiče chtějí být součástí jeho života, ale uznávají práva současných rodičů. Díky dohodě tak soud mohl celý spor uzavřít, spor o péči. Pokračuje však žaloba proti reprodukční klinice, která dopravdy to jako slušně řečeno pokakala, a jejím zaměstnancům kvůli záměně těch embryí. Případ podle amerických médií upozorňuje na nedostatečný dohled na centry umělého oplodnění ve Spojených státech. Kritiku vyvolalo i to, že nalezení biologických rodičů trvalo prý několik měsíců. Celá událost tak ve Spojených státech zase otevřela debatu o bezpečnosti a kontrole reprodukčních klinik. No tak jako, jak se říká, stát se může vždycky cokoliv, kdekoliv a jakkoliv a jsme jenom lidé a omily se stávají, ale přeci jenom toto jsou tak jako zásadní věci, kde by to mělo být nějak, já nevím, trojí, čtvero kontrola a tak dále, aby prostě k něčemu takovému nemohlo dojít, protože evidentně tady se stala chyba obrovská, která posléze ovlivňuje životy, jak teď vidíme, dvou rodin.
0: No rozhodně to zažít člověk nechce.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jennifer Lopez, Get Right, ve čtvrteční ranní jízdě, dobré ráno Moravo, po půl osmé kapela No Name, ni alebo ano. Ale ano, i další hity nabídneme. Čeká nás třeba Rihanna, Only Girl. A taky Ferrari, Nicolase Josefa. Jo, pořád se něco děje na jižní a jihovýchodní Moravě. A tak vám za chviličku nabídeme krátké čtvrteční jihomoravské zprávy, abyste se i dnes 25. června dozvěděli něco nového. Poslouchej.

0: hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula.

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
2: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
3: Speciální host Precedence.
2: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Je půl osmé, krásné čtvrteční ráno, Moravo.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Dubňanech srazilo včera osobní auto dítě na přechodu pro chodce. Podle dostupných informací šlo o školačku, kterou záchranáři po ošetření s podezřením na těžké zranění letecky přepravili do dětské nemocnice v Brně. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují. Brněnský magistrát chystá demolici nedokončeného hotelu v městské části Líšeň, který stojí v ulici Nekleš už zhruba 30 let. Podle města jde o nepovolenou stavbu, o jímž odstranění úřady rozhodly už v roce 2013.
8: Počasí.
9: Momentálně měříme v Hodoníně 19 stupňů, 16 hlásí Spitihněv, 20 pak měří již Dubňany a Bulhary.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Kolona před Brnem a na Znojemsku havaroval motorkář. Zdravíme na cesty opatrně na D2, na trase Břeclav Brno. Opět zase před Brnem tvorba kolon, zejména v pravém jízdním pruhu. Kolona kamionu, tak pevné nervy v místě. Pozor na Znojemsku na výjezdu z Borotic směrem na Práče. Havaroval motorkář, na místě zasahují záchranné složky. Projíždí se jedním pruhem a připomínáme na Břeclavsku na příjezdu do Podivína směrem od Hustopečí. Na silnici druhé třídy číslo 425 stojí porouchaný kamion. Tedy kombajn, abychom byli úplně přesní. Tak opatrně, šťastnou čtvrteční cestu s radní jízdou rádia, ať už míříte kamkoliv a my vám za volanty posíláme kapelu No Name.

všichni máme roční dálniční známku, ale vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny a letos budeme objevovat bar, kam budeme cestovat možná i po dálnici, tak se podíváme na zbrusu nový web, kde se prodávají dálniční známky.

0: Zpěvačka Likely v 7 hodin a 39 minut ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co neví, Adriana, Mikolas, Josef. A teď už té praktické poznámce, o které jsme hovořili před pár minutkama. Ne každý z nás používá roční dálniční známku, čas od času a dálniční síť využíváme, a tak si musíme koupit i tu jednodenní dálniční známku, anebo třeba vícedenní, zkrátka dobře, musíme třeba na web a přes ten web si tu známku objednat. A víme, že jsou tady barsací špědi, jež třeba, když dáme do vyhledávání do Google nebo do jakéhokoliv jiného vyhledávače, že chcem koupit dálniční známku, tak díky sponzorovaným příspěvkům vyskočí právě nějaká jiná webová stránka, ne ta oficiální českého státu, a tak právě potom, když to vezmeme přes ně, tak platíme nějaké ty poplatky navíc. Proto se Česká republika, přesně řečeno stát, rozhodl změnit doménu, tedy státní prodej dálničních známek změnil doménu. Oficiální e-shop chce tedy pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edálnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které, jak už jsme říkali, napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování naprosto zbytečné poplatky. Změna je navíc také součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. Tedy při nákupu dálniční známky si proto vždy zkontrolujte, že v prohlížeči máte adresu edálnice.gov.cz. Šťastnou cestu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minuty po 7:45 v letní čtvrteční raní s Demi Kolas Josef a Ferrari, co nevidět depešáci a Enjoy the Silence. A užívat si budeme také zmrzliny. Umíte si představit, že si dáte čabajkovou, koprovou, slivovicovou nebo třeba tvarůžkovou zmrzlinu? Dneska se ptáme, jakou netypickou příchuť zmrzliny jste ochutnali, protože s originálními příchutěmi se už běžně setkáváme samozřejmě i u nás nebo taky na dovolených. Tak jaká originální příchuť vám šmakovala nebo naopak nešmakovala?
1: Napsala Lucka Tvarůšková, no snědla jsem to jen proto, že to bylo drahé a to tvarůšky miluju, ale tak to fakt ne.
0: No to zase Bakarek píše čau kucí, tak to bylo v Lošticích, Tvarůšková, dobrá byla, krásný den, přeje právě makaronek, no tak Italovi to chutnalo, Luci evidentně nikoli, ale tak 100 lidí z toho chutí, že?
1: Je to tak, Kristýna, v Siofoku měli zmrzlinu, na kterou nezapomenu, Ice Grape, je zajímavé, že zrovna u nás na Moravě není k dostání.
0: A co Jarmila píše, ve Španělsku jsem chodila na tureckou medovou. Není to moc zvláštní, ale jako malá jsem turecký med milovala. Tak ta zmrzlina byla ta pravá. Pěkný den všem. No, tureckou medová
1: ta může zmrzlinka. Být, tu si dokážu jako s přehledem představit. Jako,
0: otázka je, jestli bys toho člověk neměl zalepenou pusu. Jestli už by to nebylo moc.
1: Na těch zubech ti to tak jako zůstává. No.
0: No, budeme velmi rádi, když se přidáte i vy k tomuto zmrzlinovému letnímu rannímu tématu. Ptáme se, jakou netypickou příchuť jste ochutnali, jaký originál jste měli v ústech. Dejte vědět přes třeba SMS-ku nebo WhatsApp zprávu. Posílejte to na 606-703-889 nebo to můžete vepsat na Facebook Rádia Jih. Už teď za to osvěžení děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po osmé Kungs a This Girl. Taky Kaskáda. Nebo Pohodička kapely Kaba. Brno zbourá po letech nedokončený hotel v Líšni. Jedno z témat čtvrtečních jihomoravských zpráv. A ty jihomoravské zprávy za ten 25. června nabídnou i aktuální předpověď počasí. A ano, i dneska máme očekávat tropické teploty. A ano, i dneska se ve vysílání rádiek může objevit ten správný song, který vám vyřeší horko ve vašich bytech.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také

0: Laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Odbíjí 8. hodina, my vám vinčujeme krásné čtvrteční ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Záchranáři transportovali po nehodě v Dubňanech dítě vrtulníkem a Brno zbourá po letech nedokončený hotel v Líšni. V Dubňanech srazilo včera osobní auto dítě na přechodu pro chodce. Podle dostupných informací šlo o školačku, kterou záchranáři po ošetření s podezřením na těžké zranění letecky přepravili do dětské nemocnice v Brně. Nehoda se stala v Nádražní ulici a podle policie došlo ke střetu v nižší rychlosti. Okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují. Brněnský magistrát chystá demolici nedokončeného hotelu v městské části Líšeň, který stojí v ulici Nekleš už zhruba 30 let. Podle města jde o nepovolenou stavbu, o jejímž odstranění úřady rozhodly už v roce 2013. Majitel s demolicí nesouhlasí a tvrdí, že stavěl na základě stavebního povolení. Pokud budova půjde k zemi, přijde zároveň o své jediné bydlení.
10: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Jak nabídnout ve čtvrtek 25. června předpověď počasí, tak možná dvě minuty po 8 hodině by kolego stačilo říct, bude slunko a bude horko.
9: Je to ne? Tak, no, naprosto stačí.
7: Tak, Uherské Radiště, Vacehovice, Tvrdonice, aktuálně 23 stupňů Celsia, zdravíme do Bučovic, kde míříte 22 stupňů, ale ne, nabídneme tu předpověď počasí, když už se s tím meteorologové dělali, dnes převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, teploty v Jihomoravském kraji 34 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 32.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Na dálnici D1 na 200 kilometru ve směru na Vyškov stojí na vozovce porouchané nákladní auto. Provoz je tam částečně omezen a v Brně v Merhautově ulici došlo k havárii cyklisty. Provoz je tam také částečně omezen. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Z 8.9. další osvěžující hity pro dobrou náladu a krom jiného nabídneme po ráno taky soutěž Dejte si pozor na jazyk.

0: 13 minut po 8 hodině ve čtvrteční raní z The Black Eyed Peas, co nevědka skádám, anebo kapela Kaba. A teď už míříme do Brna, které zase o krok blíže k výstavbě horkovodu z Dukovan. V teplárny Brno počítají s tím, že po jeho spuštění, a to kolem roku 2032, by se cena tepla mohla držet přibližně na dnešní úrovni, tedy kolem 1100 korun za gigajoule. Díky napojení na jadernou elektrárnu by se navíc cena měla tak nějak odrážet od toho. Přesněji řečeno by cena měla být méně závislá na výkyvech cen plynu, což zákazník chce pochopitelně slyšet. Horkovod má být pokrytý zhruba polovinou spotřeby tepla ve městě a povede podzemí z Dukovan přes Bosonohy do dalších částí Brna. Stavba za více než 20 miliard korun má podporu státu, přesto ale kolem projektu dál pokračují diskuze, není se čemu divit. Mám takový pocit o horkovodu z Dukovan do Brna se mluví prakticky od počátku fungování elektrárny, tedy už od 80. let minulého století. Ale shrňme si to. Obří investice do horkovodu z Dukovan do Brna se rychle sune kupředu. Jasná je částka za teplo, což zákazník jistě rád slyší. A už se také ví, kudy půjde potrubí. Tak ať to klapne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hudební pohoda kapely Kabát. 18,5 minuty po 8 hodině ve čtvrteční ranní jízdě. Ale pohodové už bohužel nejsou ty podvody. A že jich tady máme. Možná bychom mohli věnovat tomu nějaký speciální pořad, protože myslím si, že není týden, kdybyste se o nějakém tom podvodu z jihu nedozvěděli.
1: A teď je tu zase jeden velmi důležitý na letní sezonu, protože mnozí z vás určitě mají rezervaci různých hotelů přes Booking po celém světě. A je tady důležité upozornění, protože pokud se právě chystáte na dohču a máte rezervaci skutečně přes samotný Booking nebo klidně i přes jinou ubytovací platformu, tak si dávejte majzla. Protože podvodníci se dostávají k údajům o skutečných rezervacích a posílají zprávy, které posléze díky tomu, že mají ty skutečné údaje, vypadají, jako by byly konkrétně od vašeho hotelu. Najdete v nich správné jméno, termín pobytu i dokonce je správné číslo rezervace, takže všechno působí naprosto důvěryhodně. Často vás vyzve ta zpráva k doplacení pobytu nebo ověření platební karty přes odkaz ve zprávě. Budete tam mít napsáno, že třeba jenom odejde jedna koruna a tak dále. Řeknete si, o nic nejde, dobře, tak já vám to ověřím, ale pokud je to právě ona podvodná zpráva, tak vám neodejde koruna, ale posléze samozřejmě mnohem více. Ten falešný odkaz vede na stránky, které jen napodobují oficiální platební bránu a samozřejmě vše spravuje na dálku ten podvodník. Jakmile tam zadáte údaje z vaší platební karty, mohou je samotní podvodníci zneužít a vysosat ten účet klidně až do nuly. Odborníci proto radí nikdy, ale doopravdy prý nikdy nezadávat platební údaje přes odkaz zaslaný ve zprávě. Vždycky to doopravdy smrdí průšvihem. Vše si raději ověřte přímo v oficiální aplikaci nebo na webu rezervační služby. Případně je velice jednoduchá záležitost kontaktovat hotel přes jeho oficiální kontakty. Pokud jste už údaje z karty zadali a říkáte si, no tak já jsem úplně blbý, tak kartu co nejdříve zablokujte a změňte heslo k účtu i k samotnému e-mailu. Musím říct, že tady těch podvodů přes ten Booking jako přibývá. Mně samotnému přišly zprávy už dvakrát, kde se to tváří doopravdy naprosto standardně, klasicky a díky tomu, že tam je doopravdy všechno správně vyplněno, včetně rezervace a tak dále, to čísla rezervace, tak jsem na to tak jako hleděl, ale zdálo se mě to samozřejmě divné, protože nikdy se mi za dobu mého cestování nestalo, aby se mnou tímto způsobem hotel komunikoval, tak jsem kontaktoval hotel, že si myslím, že to je samozřejmě podvodník a hotel mi samozřejmě dohodně napsal, ano, je to podvodník, dávejte si na to pozor, je toho teď hodně.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka Zara Larsson ve čtvrteční ranní jízdě. Už za chvíličku Kygo. Po půl deváté v ranní jízdě Verona. Nebo Milky. A Just the way you are. Je čtvrtek 25. června, připraveny v ranní jízdě další krátké jihomoravské zprávy a taky soutěž. Soutěž, dejte si pozor na jazyk, ve hře další dva lupeny na Ferby Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: vinařství.com.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Nikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Nikulově v sobotu 15. srpna.
3: Speciální host Precedence.
2: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl deváté.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích zaměstnal včera odpoledne desítky hasičů. Oheň zničil střechu, půdu i velkou část přízemí a způsobil škodu v řádech milionů korun. Příčinu vzniku požáru hasiči dále vyšetřují. Brněnští radní schválili zadání projektové dokumentace pro rozsáhlou rekonstrukci fotbalového stadionu v Srbské ulici. Úpravy přinesou novou severní tribunu, modernizaci hlavní tribuny i posun hrací plochy blíže k západní tribuně. Rekonstrukce má proběhnout po etapách a její celkové náklady se odhadují na 600 milionů korun.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně v Hodoníně 22 stupňů, 23 hlásí Čejkovice, Lajžot a Velehrad.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Na dálnici D2 na 6. kilometru ve směru od Brna na Břeclav stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte opatrně v opačném směru D2, tedy od Břeclavy na Brno zase. Před nájezdem na dálnici D1 očekávejte zejména v pravém jízdním pruhu kolonu kamionu. A připomínáme, v Brně v Merhoutově ulici došlo k havárii cyklisty. Provoz se tam částečně omezen. Tak opatrně, šťastnou čtvrteční cestu.
9: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Verbi Fest je za dveřmi, uskuteční se už sobotu 27. června a za dveřmi i soutěž Dejte si pozor na jazyk, díky které se tam dostanete gratis. Máme pro vás 2 lupeny, teď 4,5 minutky po půl deváté. Ze čtvrteční radní jízdy Rádia Jih, Kaigo.

0: 8:40, Veronám, hey boy, tak hey boy and girl, dámy a pánové, čtvrtek 25. června, pojďme soutěžit.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Dva lupeny na Ferby Fest, jež jsou skuteční 27. června, tedy tuto sobotu ve Velkých Bílovicích, a kde vystoupí Harley, Alkohol, Tublatanka, Zočí voči, Civilní obrana a další, jsou připraveny. Koho pak tam máme? Dobré ráno. Haló, slyšíme se? Ano, tak někdo se dovolal a pak to zbaběle položil. Ale ne, nebudeme podezírat, třeba jenom špatný signál. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Ahoj, Pavel.
0: No tak, Pavel, odkud voláš?
2: Brna.
0: Tak, pravidla jsou ti jasná?
2: Jasné.
0: Tak jdem na to. Dáváš si do pití led?
2: Led si nedávám, poněvadž by mi bolilo v krku, třeba.
0: A může led roztát podle tebe?
2: Teď jsem nerozuměl.
0: Jestli může led roztát?
2: Roztává, když je velké teplo.
0: Je písek sypký?
2: Písek bývá sypký, když nesprdne.
0: Máš doma na oknech rolety či žaluzie?
2: Žaluzie mám i rolety. A závěsy.
0: A používáš je, že jo?
2: Rolety občas, žaluzie každý den. Svítí sluníčko.
0: A jakože i dneska bude svítit, že? Už mimo soutěž.
2: Celý den.
0: Celý
2: Ledro
0: den.
2: Jak.
0: A ty si to užíváš, ale ne?
2: No jasné.
0: Dvě vstupenky na Ferby Fest jsou tvoje, užij si to, měj se hezky, pozdravuj Brně, čau.
2: Ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
4: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
5: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace, půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:50 minut, ve čtvrteční radní zdě Unique 2, za chvíličku Krištofa Srdce být. Tak dáme další osvěžující hit pro dobrou náladu, teď taky něco chladivého v rámci letního ranního tématu. Dáme si netypickou příchuť zmrzliny, kterou jste ochutnali vy, co by posluchači ranní jízdy rádi. Protože taková vanilková, čokoládová nebo jahodová, to jsou samozřejmě výborné příchutě, ale takové ty klasické. Ale co si dát třeba nějakou čabajkovou, koprovou, slivovicovou nebo tvarůžkovou zmrzlinu? A nebo úplně nějakou jinou? Tak s jakými originálními příchutěmi jste se setkali?
1: Jitka napsala levandulovou a mile překvapila. Jsme to ještě neměli den s levandulovou.
0: Musí krásně vonět. Co Lucka, mrkvovou, musela se mi ochutnat. Vtip z dětství o zajíci a mrkové zmrzlině chutnala přesně jako v tom vtipu, dokonce jsem to řekla i obsluze, oči nám vůbec nevěděla, která bije. Mladá generace, no. Luci, děkujeme, mrkvová jednička.
1: Magda napsala, ahoj Žánci, naše dcera byla minulý týden v Londýně a tam ochutnala heřmánkovou zmrzlinu. Já možná dnes udělám karamelovou, tu milujeme, krásný den nám všem, se Magda, mý taky.
0: Tak heřmánkovou bychom možná zvládli, neuděláme si
1: bez problému asi,
0: děláme si heřmánkový čaj, mrskneme to do mrazáku a to vytáhneme a můžeme ho líza berne.
1: Že budeš mít heřmánkový sorbet, budeš mít vlastně.
0: Ahoj, teda na firemním festivale jsme měli zmrzlinu Aperol a gin s tonikem, bylo to moc fajn, no tak to věřím. A Monča se přidává taky k rannímu tématu, píše zmrzlina s příchutí černého uhlí. No představa, že člověk v lékárnice černé uhlí hledá, nenajde a někdo mu řekne, mražáku máš zmrzlinu z příchutí černé uhlí. Tak to myslím, může pomoci hned, jenom to, co člověk uslyší, že je to zmrzlina z černé uhlí. Ale proč ne? Proti gusto žádný když putát, ne?
1: No je až neuvěřitelné, ale jaké různé příchutě doopravdy se na světě vyskytují. Když si pamatuju, že jsme tady měli zprávu i o tom, jako, že se nějaká ta zmrzlinárna specializuje na to, že dělá právě jenom tady tyto netradiční příchutě někde ve světě. Tak nevidět, že nějaký ohlas to určitě má, no.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krištof ve finále čtvrteční radní zde je po deváté už Real to Real. Taky Callum Scott a Whitney Houston. Stejně jako Xindlix a jeho cudzinka v tvojej zemi. Brno připravuje rekonstrukci stadionu na Srbské. Více odhalí čtvrteční jihomoravské zprávy rády datem 25. června. Takže by už se dneska objevila ta správná muzika, ten správný hit, díky kterému můžete vyhrát klimatizaci. No, otázka, poslouchejte.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tvý cena www. Radio

0: vrtěte na web www.vašeporučka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří napukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně je zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Vlíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pozor, velká slevová akce tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
5: Hezký červnový čtvrtek, je 9 hodin. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Hasiči ve Velkých Pavlovicích likvidovali požár rodinného domu a Brno připravuje rekonstrukci stadionu na Srbské. Požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích zaměstnal včera odpoledne desítky hasičů. Oheň zničil střechu, půdu i velkou část přízemí a způsobil škodu v řádech milionů korun. Při náročném zásahu skončilo v péči záchranářů 8 lidí, většinou hasičů, které postihlo přehřátí organismu. Příčinu vzniku požáru hasiči dále vyšetřují. Brněnští radní schválili zadání projektové dokumentace pro rozsáhlou rekonstrukci fotbalového stadionu v Srbské ulici. Úpravy přinesou novou severní tribunu, modernizaci hlavní tribuny i posun hrací plochy blíže k západní tribuně. Rekonstrukce má proběhnout po etapách a její celkové náklady se odhadují na zhruba 600 milionů. Město chce stadion upravit tak, aby vyhovoval potřebám prvoligového fotbalu do doby výstavby nového stadionu za Lužánkami.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Ano, je čtvrtek, bude tropický, před námi 25. červen, nabídne až 34 stupně Celsia v Jihomoravském, maximálně 32 stupňů Celsia ve Zlínském kraji a bude převažovat jasno v průběhu dne se, ale může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, ale rozhodně nezabrání tomu, aby ta rtuť teploměru ukazovala víc jak 30 stupňů. Míříme i k aktuálním teplotám. V Břeclavi 23, Vlčnov 24, Strážnice 25, Hrušky 26 stupňů Celsia.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Dopravní nehoda v Brně, bude se dokonce i sect křoví a plech máme na vozovce. Zdravíme za volanty. V Brně v Křenové ulici směrem do centra před křižovatkou s Čechinskou srazilo osobně autocyklistu. Na místě tak zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením provozu a se zdržením už v dlouhé koloně. Na trase Hodonín Veselý nad Moravou na silnici 1/55 u Sudoměřic leží na vozovce kus plechu, taky tady bacha. A na dálnici D1 mezi 209. a 198. kilometrem směrem z Vyškova na Brno. Na krajnici probíhá sečení křovin. Šťastnou čtvrteční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 9 hodin a 10 minut, Callum Scott a Whitney Houston, co nevidět, Shakira. A taky Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, doufám, že jsi včera užila vánoční dárku.
1: Já z toho žiju do dneška.
0: Já si myslím. No a žít budeme teď, ale také chviličku fotbalem.
1: Jaj.
0: Protože mnozí už vědí, že jsme prostě, my jsme to taky ráno v raní zdi už vzpomínali, že naši čeští fotbalisté frčí domů, protože na závěr základní skupiny podhledli Mexiku 0-3, dali si takovou, nechali se na takovou pěknou trojku, ale hráli s Mexikem. Mm-hmm. A jsem si říkal, kurňa, však mexická vlna, ne, jako kde se to vlastně jako teda vzalo, je to mm-hmm. fakt jako z Mexika, protože byl stadion, myslím, ale pro 80 tisíc lidí nebo pro kolik, a když prostě vidíš tu masu těch lidí, co se zvedne, sedne, mm-hmm. to je naprostá parádička, tak jsem si říká, že se na to podíváme blíže dneska. No a zjistil jsem, že mexická vlna, jo?
1: No.
0: Není vůbec Mexika.
1: Ty mi lezeš do rubriky.
0: Do té tvoje...
1: Do té mojí, odkud se vzalo.
0: Ty už to tam měla?
1: Ne.
0: No vidíš to. Měla jsi to připravené?
1: Ne.
0: No vidíš to.
1: Takže jsem zvědavá, to mě nelezu. Zajímá.
0: Já tě jenom doplňuju. Tak doufám, že to netuší ani naši posluchači a že se zase dozví něco nového. Je to škoda, že ti čeští fotbalisté prostě končí na mistrovství světa, ale bohužel takový je sport, ne?
1: No, mrzí mě to moc, ale tak.
0: Ale zase nás inspirovali aspoň k té mexické vlně. Já vím, že to je malá náplast, no ale tak co už, no.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: 9 hodin 18 minut, Benson Boone, za chviličku Xindlix a nebo Sex on Fire. Včera jsme se naspívali až dost, takže zpívat dneska nebudeme, nebudeme našim posluchačům kazit čtvrteční letní den, ale myslím si, že u tohoto by se hodila ta písnička Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 35 a už je mi 40. Dámy a pánové, mexická vlna slaví 40 let. A víte, že ji nevymysleli Mexičané? Nás to trošku inspirovalo, když jsme teda prohráli na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem 0-3. Tím pádem, jak jsme taky prozradili, reprezentanti na mistrovství končí, že? No ale zpátky k té vlně. Když se řekne mexická vlna, většina z nás si vybaví bouřlivé fotbalové stadiony. Přitom, jak jsme naťukli, nevymysleli Mexičané, ale údajně americký stadionový bavič George Henderson, známý jako Crazy George, aspoň se tady považuje za vynálezce mexické vlny a mnohé prameny právě jeho považují za otce této vlny. Poprvé ji údajně rozjel v roce 1981 při baseballovém zápase v Kalifornii. Do celého světa se ale rozšířila až během fotbalového mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 a právě tehdy získala název Mexická vlna. Zajímavostí je, že tento fanouškovský fenomén zkoumali dokonce i vědci, kteří si spočítali, že se vlna po stadionu šíří rychlostí asi 12 metrů za sekundu a stačí přibližně 30 lidí, aby se rozjela. Tak my to tady můžeme zkoušet tak maximálně mezi sebou. Dokonce mexická vlna je i v Guinnessově knize rekordů. Vůbec tu největší, kterou právě eviduje ona Guinnessova kniha rekordů, tak tu roztočili na závodech NASCAR, jo? Při automobilových závodech NASCAR v americkém státě Tennessee a zapojilo se do ní na 150 tisíc lidí.
1: A tak to už byla taková velká vlna.
0: To teda přes 17 minut trvala mexická vlna na baseballu v japonském Nishinomiji, což je další rekord, a nejdelší vlnu mimo stadion, do které se zapojilo takřka 10 tisíc lidí, stvořili v roce 2007 v Lisabonu. Ale ani Mexičané je z kraje června netrumfli, ovšem během turnaje by klidně mohli. No. No. Já jsem nesledoval dnešní zápas, nevím, jestli se tam nějaké objevily.
1: Já jsem si vstávala kvůli tomu ve 3 ráno, takže...
0: Jo. No. Já jsem se podíval jenom na internet, jako když bylo po první půlce v poločase, tak to bylo 0-0, tak si říkám, tak naděje ještě je. Pak jsem se mrkal na internet 0-2-0-3, říkám, tak nic. Zůstaneme alespoň u té mexické vlny, která údajně v Mexiku nevznikla.
1: A jak se jmenoval ten pán?
0: Říkal George Henderson a je známý prý jako Crazy George.
1: Jo, tak ale asi lepší mexická vlna než část Georgeova vlna, no. Tak jako...
0: Jo?
1: No, jo.
0: A když to říkáš ty... Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Samé vlny tady máme dneska. Začal to tou tropickou, pak tou mexickou. Teď když se dívám na tvůj účes, tak to je taky taková vlnka.
1: Jo.
0: A vlnit se určitě budeme i u dalších hitů pro dobrou náladu, protože za chvíličku nás čeká Britney Spears a Baby One More Time.
1: Tak to se budem vlnit. Luky, jsi šťastný teďka.
0: Ano.
1: No, a tak a věda
0: se
1: dokonce...
0: Teda, kdyby mě ty krupé potom mezi lopatkama netekly až do jarku, do zaru, tak by to bylo lepší, ale co by jsme prostě chtěli v létě, že?
1: Ale věda teďka vysvětlila, proč jsou lidi v létě šťastnější. A není to jenom kvůli sluníčku, kdyby si smyslel, že jo?
0: To kvůli zmrzlině, kvůli pivečku, kvůli grilování.
1: Taky ne, teda ne. Jako určitě to tomu dopomáhá, ale taky ne.
0: Něco ještě speciálnější, jo? Jo?
2: Okay. Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst. Osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
4: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátka Fest.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: rána má Sherry na rádiu jejich základčku Enrique Iglesias, Lamač, Dívčích srdcí a jeho pecka Bailando. A teď pecka od Verči.
1: No, vědci totiž zjistili, že v létě jsou lidé prokazatelně šťastnější, spontánnější, že víc riskují, víc flirtují a utrácí víc peněz. A není to jenom sluníčkem, není to ani tím, jak jsi říkal, pivečkem a zmrzlinou, ale za všechno může světlo. Ten prodloužený letní den totiž mění prý hladiny hormonů, konkrétně serotoninu a dopaminu. No a doslova mění to, jak vidíme ten svět kolem sebe. Takže prostě věci, které by nás třeba v listopadu jako brutálně otravovaly, tak nám v červnu přijdou takové třeba zvládnutelné. A navíc jsme prý v létě ochotnější mluvit s cizíma lidma, zkoušet nové věci a obecně se méně trápit. Takže to, že se nám prostě teďka všechno zdá lepší, tak není náhoda, to je prostě biologie.
0: No tak vy, kteří utrácíte díky tomu světlu, buďte v klidu, za stolik vás ty peněženky bolet nebudou muset, protože, jak už jsme říkali, po letním slunovratu, který už nastálo víkendu, že se dny pomalinku začínají zkracovat, takže bude zítma, tak těch peněz utratíte méně, no, ale bude to chvilku trvat, jako no.
1: Takže jsem tím chtěl říct, že zase postupně už přestáváme být takhle happy, jo, jak dva grepy.
0: To ne, ale tak nemusíš jako zase až tak utrácet, ne?
1: A já neutrácím vůbec.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak to je dobře. A šťastná si tak bez utrácení.
1: No jistě.
0: No tak to jsme chtěli slyšet. To je ta správná kombinace.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Držím.
1: Hezké dopoledne přejem z éteru Rádia Jich a ať už jste v práci, nebo jste doma, nebo jste třeba u bazénu, kdekoliv jste a ladíte nás, tak vám bude i 10. hodinu zpříjemňovat další várka skvělé muziky, a to například Slavíček s Pokáčem a jejich Zákaz přiblížení. Ed Sheeran přidá hit Sapphire.

čtvrteční humoravské zprávy Rádia Jih a v nich nabídne info třeba o tom, že humanitární organizace poslali po tornádu na Jihmoravě přes 1 000 000 000 korun. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.

soutěž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn. Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
1: Máme přesně 10 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Humanitární organizace poslaly po tornádu na Jihmoravě přes miliardu korun a veterináři spustí centrální evidenci psů po celém Česku. Humanitární organizace a nadace poslaly za pět let po ničivém tornádu na Břeclavsko a Hodonínsko nejméně 1,3 miliardy korun. Peníze pomohly s okamžitou pomocí lidem, obnovou domů, veřejných prostranství i podporou komunitního života. Některé organizace zůstaly v postižených obcích pomáhat několik let a věnovaly se také obnově krajiny nebo projektům na zadržování vody. Významnou část pomoci zajistily veřejné sbírky, nadace i firemní dárci. Od 1. července začne v Česku fungovat centrální evidence psů, do které bude potřeba zaregistrovat každého fana označeného mikročipem. Povinné čipování se nemění, platí už od roku 2020. Registraci většinou provede veterinář při pravidelném očkování proti vzteklině. Majitelé budou muset hlásit také změnu vlastníka, kontaktních údajů nebo úhyn psa. Za nesplnění této zákonné povinnosti hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
5: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Dneska převážně jasno, během dne se může tvořit menší kupovitá oblačnost, ale teploty nám rozhodně nesníží. V Jihomoravském kraji naměříme dneska 31 až 34 stupňů a ve Zlínském 29 až 32. Aktuálně v Ratíškovicích máte 24 stupňů a po 25 měří Hodonín, Velké Bílovice i Bílovice u Uherského Hradiště.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Zdravíme taky za volanty.

0: vnitřní pruh, počítejte s přerušovanou kolonou. Tak hlavně opatrně a ať už strčíte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: mých hezké, příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne a o takové se budeme snažit i dál. Za okamžik už nás čeká další muzika z našeho playlistu a pak zamíříme taky na dětské hřiště do Brna. Když se totiž dětské hřiště navrhuje spolu s rodiči, tak z toho může vzniknout něco fakt povedeného. V brněnských Žabovřeskách se o tom přesvědčí už dneska a detaily si o tom prozradíme tady u nás na Rádiu Jich už za pár chvil. Teď Slavíček, Pokáč a zákaz přiblížení.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 minut po desáté zůstáváte s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy. Přišla nám dokonce zpráva od bandy, co nás poslouchá až na Kypru, takže tomu se říká opravdická věrnost. Děkujem, zdravíme tam, užijte si dovču. No a teď pro ty z vás, kteří jsou pořád ještě na Moravě a mají doma malé děti, možná se vám bude hodit takový tip na nový výlet. V brněnských Žabovřeskách se totiž dneska v 5 odpoledne otevře úplně zrekonstruované dětské hřiště na náměstí Svornosti. A co je na něm zajímavé, je to, že jeho podobu nepřipravovala jenom radnice s odborníky, ale svoje nápady mohli přidat i rodiče a veřejnost na sociálních sítích. Původní hřiště ze 70. let tak teď vystřídal moderní prostor se zemní trampolínou, zastíněným pískovištěm, herní věží s houpačkami, polotočem a taky balančními prvky. Spolu s hřištěm se navíc opravili i okolní chodníky a cesty, které tam lidé běžně používají. Takže pokud to třeba nemáte daleko, tak dneska v 5 můžete být mezi prvními návštěvníky hřiště na náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách. My přejeme, ať jsou tam děti i rodiče spokojení, a za moment už z rádia jich posíláme další hity pro dobrou čtvrteční náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ondrička za léty 90. Další muziku v staré Eva Farná, Coldplay a nebo se skupení Nej. No a čeká nás taky jeden inovativní nápad. Jak dostat desítky tisíc kubíků vody do lesa? Tak u Hodonína na to přišlo.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
8: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na GoOut.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa.

가진 별 내 우주와 너만 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까

0: čas 10 hodin a 42 minut. No a máme tady vedra, žádný déšť a když je sucho, hledají se někdy hodně zajímavá řešení. Třeba do Hodonínské Důbravy přivádějí vodu přímo z řeky Moravy. Využívají k tomu potrubí, které dřív sloužilo k dopravě směsi popílku a vody z Hodonínské elektrárny. Voda potom teče do suchého koryta studené chodby a dál do okolního lesa, kde ji písčitá půda díky jílovému podloží dobře zadržuje. Celkem by se sem mělo dostat až 50 000 kubíků vody, která má pomoct lesu lépe zvládnout horké a suché období. A jak je to jednoduché? Někdy vypadá, že něco nejde, jakože vůbec, a pak se najde člověk nebo lidi, kteří se zajímají, mají nápad a ejhle, ono to jde. Gratulujem, děkujem a do celého Jihomoravského i Zlínského kraje budem už za moment posílat taky další muziku. Krásné dopoledne si hem.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietršky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: prima del sentimiento. No a areál MND v Lužicích, zničený tornádem, je obnovený, zachytává vodu a vznikl v něm park. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásný čtvrtek.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mastra Kovomatkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
8: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
9: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
7: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
8: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
9: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
7: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
10: Ahoj, zdraví vás Arlej a zmeme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gaycrasher, Zoči voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety z Penny vždy výhodněji. Navíc v akci.

0: kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny ré vyvinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
2: Speciální host Precedence.
1: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
3: Z rádia Jísám i minutku po 11. Přejeme krásné dopoledne.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Areál moravských naftových dolů v Lužicích zničený tornádem je obnovený, zachytává vodu a vznikl v něm park a Brno uzavřelo Slovákovu ulici kvůli opravě kanalizace. Společnosti Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo tornádo. Dříve to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehráté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnosti za obnovu budov, které tornádo částečně či zcela zničilo. V centru Brna začala téměř roční uzavírka Slovákovy ulice kvůli rekonstrukci více než 120 let staré kanalizace v havarijním stavu. Práce se dotknou také chodníků a parkovacích míst a potrvají do května příštího roku. Ulicí nyní neprojdou auta ani trolejbusy, pěší ale mohou místem procházet. Řidiči i cestující městskou dopravou musí počítat s objízdnými trasami.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Na jihu i jihovýchodě Moravy převážně jasno, jen přechodně tvorba drobné kupovité oblačnosti. Teploty nám vyšplhají dneska v Jihomoravském kraji na 31 až 34 stupňů a ve Zlínském na 29 až 32. No a v tuto chvíli vypadá to, vládne venkovním teploměrům 27, Veselí nad Moravou, Lipov, Kobylí i Topolná hlásí 27 stupňů Celsia.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Jsme s vámi taky na cestách a komplikace očekávejte aktuálně na Břeclavsku a taky D1. Na Břeclavsku na příjezdu do Staroviček směrem od Hustopečí stojí porouchaný kombajn a vozovka je tam průjezdná kyvadlově. Dál na trase Mikulov-Břeclav na průtahu Valdic v Mikulovské ulici se srazilo osobní auto s motorkou a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržení je tady nárazové. Na D1 na 235. kilometru směrem z Kroměříže na Brno narazilo osobní auto do vozíku silničářů a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Čekejte tady zdržení a připomínáme, že ještě na D1 na 184. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte tady s přerušovanou kolonou. Ať už frčíte kamkoliv, buďte opatrní a my vám z rádia Jih přejem šťastnou čtvrteční cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: zájmy. Tak asi každého něco baví, někoho nějaký druh pohybu, někoho zas nějaký druh umění nebo tvoření třeba, někoho lepit letadílka, jako mít nějakého koníčka je rozhodně prospěšné, asi každý by ho měl mít a je to fajn. Jenomže... Jenomže když je tím koníčkem kradení, třeba parfému, alkoholu anebo elektroniky, tak to může hodně rychle skončit u policie. No za chvilku vám řekneme příběh 19-leté dívky, která podle policistů stihla během necelých 2 měsíců krást nejméně 17krát. A my si k tomu podrobnosti prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut, takže si na to počkejte a do té doby si užijte muziku, kterou obstarají Ray Dalton a kapela Team. Tady jsou...
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a jak už jsme si tady říkali, tak mít nějakého koníčka je super. Někdo sbírá známky, někdo chodí na ryby třeba. No a jedna 19-letá dívka si podle policie našla úplně jiný koníček. Od začátku dubna měla nejméně 17krát krást v obchodech po celém Zlínském kraji a zastavila se taky u nás v Hodoníně. Nejčastěji jí přilákaly drahé parfémy, ale sem tam taky potraviny, alkohol anebo elektronika. Za necelé 2 měsíce tím měla obchodníkům způsobit škodu téměř 80 000 korun a teď jí za to hrozí až 2 roky vězení. Takže budíš to ostatním poučením, že je lepší si najít nějakého legálního koníčka. Třeba to lepení letadílek. No a teď je na čase se na Rádiu Jih vrátit zase zpátky k muzice, takže si ji užijte a mějte krásné čtvrteční dopoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rozhodně taky nekončíme, dál si budeme hrát hity pro dobrou náladu. No a taky, protože je čtvrtek a blíží se nám, no neblíží, ono už je po 10:30, tak nás čeká další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. A dneska si povíme o původu tradice. Tradice spojené s jedním pro většinu lidí oblíbeným a krásným dnem. Takže si teďka užívejte muziku, z interpretů nás čeká Somber, Eminem a Bruno Mars. No a po nich jdeme na to.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: www.klimastyle.cz.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: máme čtvrtek 25. června, 11 hodina 46 minut, takže to znamená, že je tady další díl rubriky Odkud se vzalo a budeme svatbovat, takže pojďme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Svatba. Pro spoustu lidí jeden z nejhezčích dnů v životě a častokrát obnáší taky spoustu tradic. Ale víme, proč se vůbec nějaké z nich dělají. Za spoustou z nich se skrývají příběhy, které jsou možná trošku jiné, než bychom čekali. A my si dneska povíme o házení kytice. V dnešní době je to taková milá tradice a říká se, že která svobodná dívka kytici chytne, tak se do roka a do dne vdá. Jenomže původně to byl tak trošku boj o přežití. Ve středověké Anglii a Francii věřili, že získat kousek nevěstinných šatů přináší štěstí. Takže se svatebčané na nevěstu doslova vrhali a trhali z ní šaty. No a nevěsta v tom zmatku prostě hodila kytici do davu jako takovou návnadu. A tak se všichni začali prát o květiny a ona utekla. No a z praktického zmizení se pak během staletí stala romantická tradice.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci, nad kterými se muž

0: sekci podcasty. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
1: A zásilka z Zatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
2: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Pokud obědváte nebo se obědvat chystáte, tak dobrou chuť a my nabídneme taky menu, a to hudební pro tu následující první odpolední hodinku. Z muzik nám zazní třeba Olivia Dean s hitem Man I Need. Přidají hit Glad You Came. A v takovém horku asi není úplně dobrý nápad dávat si víno, tak si dáme aspoň to hudební víno od kapely Činasky. Petr Indra přidá zase čerstvé jihomoravské zprávy rádia a v nich nám poví například o tom, že veterináři spustí centrální evidenci psů po celém Česku.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: nevíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Pozor, velká slevová akce tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: naše pomlčka si má CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté.

Víte, Burgers Fresh Bistro Hodonín, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín, americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu, nebo si nás zavolej k sobě domů.

0: červená jablíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Z rádia jich přejem dobrou chuť, za necelé 3 minutky bude 12.
5: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
6: Humanitární organizace poslaly po tornádu na jih Moravy přes miliardu korun a veterináři spustí centrální evidenci psů po celém Česku. Humanitární organizace a nadace poslaly za 5 let po ničivém tornádu na Břeclavsko a Hodonínsko nejméně 1,3 miliardy korun. Peníze pomohly s okamžitou pomocí lidem, obnovou domů, veřejných prostranství i podporou komunitního života. Některé organizace zůstaly v postižených obcích pomáhat několik let a věnovaly se také obnově krajiny nebo projektům na zadržování vody. Významnou část pomoci zajistily veřejné sbírky, nadace i firemní dárci. Od 1. července začne v Česku fungovat centrální evidence psů, do které bude potřeba zaregistrovat každého psa označeného mikročipem. Povinné čipování se nemění, platí už od roku 2020. Registraci většinou provede veterinář při pravidelném očkování proti vzteklině. Majitelé budou muset hlásit také změnu vlastníka, kontaktních údajů nebo úhyn psa. Za nesplnění této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 50 000 korun.
7: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Venku převažující jasno, jen přechodně možnost drobné kupovité oblačnosti. A co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska 31 až 34 stupňů Celsia a ve Zlínském 29 až 32. Právě teď Traplice hlásí 27, Uherské Hradiště a Tvarožná Lhota 28 a Bulhary 30 stupňů.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A míříme taky na silnice opatrně na Břeclavsku a D1. Ve Velkých Pavlovicích v Hodonínské ulici bourala dvě osobní auta. S opatrností tady ale projedete. A připomínáme, že na D1 na 235. kilometru směrem z Kroměříže na Brno narazilo osobní auto do vozíku silničářů a zablokovaný je tady jeden jízdní pruh. Očekávejte zdržení. Buďte opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejem šťastnou čtvrteční cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

s hitem Man I Need. Za malý okamžik už nás čeká další hudba, další muzika. No a taky pozor, můžete pomoct.

0: máme pro vás informaci z brněnské zoologické zahrady. Odkud zmizela panda červená? Před chvílí o tom zoo informovala na Facebooku. Pracovníci samozřejmě intenzivně pátrají. Upozorňují ale, že panda může být klidně i mimo zoo. To znamená, kdybyste ji někde viděli, tak za první se nemusíte bát, agresivní není, ale ani tak se k ní nepřibližovat a v žádném případě se jí nedotýkat, protože potřebuje svůj osobní prostor. A za druhé, když ji uvidíte, tak zavolejte buď do zoo, anebo městskou policii a pokuste se do jejich příjezdu pandu nespouštět z očí. Obecně je panda červená plaché zvíře, takže se zřejmě někde schová, někde, kde se bude cítit bezpečně. Je taky výborný lezec, takže se nemusí pohybovat jenom po zemi. Má ráda ovoce. Taky můžou lákat ovocné stromy nebo taky ale krmítka. A i když není agresivní sama o sobě, tak když se bude cítit ohrožená, může syčet, vrčet nebo kousat. Asi tak, jak každé zvíře. Takže myslet na to a pokud ji uvidíte, i hned volat. Brněnská zoologická zahrada předem děkuje za spolupráci občanů.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrtek. No a co nás čeká dál? Muzika, jisto jistě, a taky nějaké to aktuální info z regionu. A to bude o Kastelance z Lednice. Kastelanka lednického zámku Ivana Holásková má za sebou totiž další velké ocenění. O zámek se stará skoro 50 let a dostala medaili od předsedy senátu a my si k tomu prozradíme nějaké detaily na rádiu jich už za několik málo minut. No a do té doby přejem krásné odpoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest. Hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
8: Speciální host Precedence.
7: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Díky, že i čtvrteční odpoledne trávíte s rádiem Mich a my jdeme teďka na jedno ocenění. To totiž získala kastelanka státního zámku Lednice Ivana Holásková. Dostala malou stříbrnou medaili předsedy Senátu. Miloš Vystrčil ocenil za dlouhodobou a obětavou péči o světové kulturní dědictví. A rozhodně není divu. Ivana Holásková je s Lednicí spojená už od roku 1978. Nejdřív tam pracovala jako zástupkyně kastelána a od začátku 90. let zámek vede sama. Vzpomíná, že když do Lednice přišla, zámek byl v hodně špatném stavu. Do budovy zatékalo, fasády chátraly, skleník byl v naprosto havarijním stavu a nakláněl se i minaret. Dneska je Lednice jednou z nejnavštěvovanějších památek v Česku a ročně sem míří stovky tisíc lidí. Velkou změnu samozřejmě přinesl zápis Lednicko-Valtického areálu na seznam UNESCO v roce 1996. Od té doby se do obnovy zámku, skleníků, minaretu i všech těch návštěvnických tras investovaly obrovské peníze a taky kus práce. No a paní Holásková, si představte, letos získala taky ocenění Kastelanka roku. Sama ale říká, že to není jenom její zásluha, protože bez spolehlivého týmu by člověk na tak velký areál sám rozhodně nestačil. A i když už mluví o zaslouženém odpočinku, tak v Lednici chce zůstat, protože, jak sama říká, je to její domov a výhledy z okna na francouzskou zahradu jí ani za ty roky neomrzely. A my z rádia jich taky moc gratulujeme, protože rozhodně je k čemu.
1: Obec Rakvice zve na netradiční předhorový koncert v pátek 26. června od 19 hodin 30 minut ožije sportovní areál Trávníky skvělou hudbou. Vystoupí Hradišťan, Ramus, Osamělé palačinky a skupina Jama. Vstupné je dobrovolné. Přijďte si užít příjemný letní večer plný muziky a dobré nálady. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v neděli 28. června od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

mikrofonu rádia jich hezké čtvrteční odpoledne a pojďme si dát ukázku té muziky, která nám bude zpříjemňovat to pracování nebo odpočívání nebo cestování nebo prostě všechno, co zrovna děláme. Bude to třeba kapela Krištof a jejich půlnoční dřív. Alex Warren přidá hit Fever Dream.

0: dnešní Jihomoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásný čtvrtek.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zamišník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď.

0: za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Za necelou minutku nám odbije 13. hodina, my vám z rádia přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Areál moravských naftových dolů v Lužicích zničený tornádem je obnovený, zachytává vodu a vznikl v něm park a Brno uzavřelo Slovákovu ulici kvůli opravě kanalizace. Společnosti Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo tornádo. Dříve to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehráté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost za obnovu budov, které tornádo částečně či zcela zničilo. V centru Brna začala téměř roční uzavírka Slovákovy ulice kvůli rekonstrukci více než 120 let staré kanalizace v havarijním stavu. Práce se dotknou také chodníků a parkovacích míst a potrvají do května příštího roku. Ulicí nyní neprojdou auta ani trolejbusy, pěší ale mohou místem procházet. Řidiči i cestující městskou dopravou musí počítat s objízdnými trasami.
10: Počasí.
8: Na jižní i jihovýchodní Moravě je převažující jasno, jenom přechodně možnost drobné kupovité oblačnosti. A co se týče teplota, tak v jihomoravském kraji naměříme dneska 31 až 34 stupňů a ve Zlínském 29 až 32. Právě teď Babice měří 29 stupňů, Hroznová Lhota 30, Břeclav 31 a Podivín 32 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: Doprava.
1: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty, opatrně aktuálně v Brně a na D1. V Brně, Žabovřeskách, v Horově ulici u zastávky MHD Rosického náměstí zasahuje záchranná služba a policie u srážky tramvaje s chodcem. Počítejte s omezením a taky s menším zdržením. A na nájezdu na dálnici D1 z Vídeňské ulice v Brně směrem od Bratislavy na Vyškov havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. Buďte opatrní a ať už frčíte

0: Elton John, za chvilku už třeba kapela Krištof. No a jestli máte rádi čerstvé ovoce, tak teď dobře poslouchejte. Jestli totiž máte rádi čerstvé ovoce a k tomu vám nevadí si ho utrhnout sami, tak na začátku července se v Lužicích otevře višňový sad právě pro samosběr. A domů nemusíte odjet jenom s višněmi. Podrobnosti si prozradíme na Rádiu Jih už za chvilku. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No a jak jsme tady už nakousli, tak řeč bude o samozběrech. Ty jsou čím dál oblíbenější a na začátku července si na své přijdou milovníci višní. Zemědělský podnik Mikulčice totiž otevře svůj sad v Lužicích, a to ve středu 1. a ve čtvrtek 2. července. Přijít můžete vždycky od 6 ráno do 2 odpoledne. A pozor, nebude to jenom o višních. Kromě višní bude na místě i prodej domácích výrobků, jako třeba kečupu, džemu anebo omáček z místních sadů a polí. Podnik navíc počítá s tím, že v červenci přidá ještě jeden termín samozběru, a to tentokrát o víkendu. Takže pokud máte rádi višně, tak se vydejte příští týden do Lužic. No a teď si pojďme společně užít muziku za okamžik. Alex Warren a Hit Fever Dream.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio I.

0: čas 13 hodin a 26 minut a my pro vás máme teď na rádiu jich takový tip. Kdybyste chtěli být u jednoho významného okamžiku v historii Kyjova? Pokud ano, pokud byste chtěli, tak přijďte zítra, čili v pátek 26. června od 16 hodin do areálu JSDH Kyjov Mětčice v Luční ulici, kde se uskuteční slavnostní položení a požehnání základního kamene nové hasičské zbrojnice. Připravené bude taky představení projektu nové hasičské zbrojnice a víceúčelového hřiště, ukázka moderní hasičské techniky a vybavení, program pro děti a taky setkání s hasiči spojené s drobným občerstvením. Vstup je otevřen všem, úplně všem, kdo prostě jenom chtějí přijít. No vidíte to, tak pokud máte doma malého obdivovatele nebo obdivovatelku hasičů, tak je můžete třeba za vízo vzít za hasičema a být zároveň u historického okamžiku. No a trochu do historie nás vezme za okamžik na rádiu jich taky kapela Miraj a to se songem Tenkrát. Krásné odpoledne.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: už taky Vlasťa Macík.
1: Sedm, já, prosím tě, dej mi sluchátka na sedmičku,
0: já
1: děkuju. Co jsi říkala?
0: Že už jsi tady a že tě moc vítáme a jsme rádi.
1: Ahoj, Verčo, zdravím tebe samozřejmě všechny posluchače, rádia, jich, kteří třeba vylízli z domu, protože my jsme se před malou chvilkou s Verčou bavili o tom, že já jsem dneska předbíhal nějakou paní, která telefonovala a říkala, že to snad nebudeme muset moc ani vylízat. Prosím vás, já nevím teda, já osobně vylízávám nějakou misku, pamatuju ano. si, jakože misku, myslím, kuchyňské nádoby.
0: Tak teď to zabilo úplně.
1: Jsi si vzpomněla, když mamka vždycky dělala nějaký ten krém, víš co, jakože...
0: No jasně.
1: Že se jo, to takhle no, vylízávalo.
0: Ano, to nám taky vždycky mamka
1: Takže prosím vás, nevylízejte, spíš vylézejte.
0: Ano.
1: Protože zvířata z nory taky nevylízají.
0: No, ale no...
1: Vylézají.
0: No vylézají, no jasně, že je správně vylézají, no. Ale taky, jako neřekneš vylíznul, ale... Řekneš třeba zvířata vylízají to... No, je to divné, dobrý, je to divné.
1: Tak, prosím tě, pojďme na ty dvě slova. Takže, volavitřev.
0: Festivalový.
1: Dobře. Dnekýv.
0: Víkend.
1: Ano, festivalový víkend.
0: Ty budeš mít, že jo?
1: Já budu mít festivalový víkend, ano, protože zítra nám startuje už 19. ročník Karpaty Festu. Čiže poprvé, když jsem to moderoval, tak mi bylo 31. Mladý švihák. Neuvěřitelné
0: tak
1: je to.
0: Tak příští rok kulatiny, festivalové rok,
1: no,
0: kulatiny.
1: Už 20 let to bude, to je jakože masakr. No a i ve Zlíně probíhá, že jo, tady na Jižní Moravě jsem taky zahlédl spoustu akcí, takže bude to si myslím, že opravdu festivalový víkend. A co si budeme, začínají prázdniny.
0: Tak si to užij.
1: No já si to užiju, a co ty?
0: Já si to taky užiju rozhodně.
1: Užij si to, čau.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: hodin 55 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, Kejtrejen, Jde ze Šanté, a cože si dáme za muziku takhle po 14. budou Rybičky, 48 léto.
1: Léto a já všechno v péči mám.
0: Dáme si taky Shakiru a Jizu. A z 90. nám to krásně doplní Erik Fritz, Colon Me. Já se Vlastně Macík ještě jednou vám přeju krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že rekonstrukce opraví chodníky v Deslavské Lednické ulici. Tak si počkejte na podrobnosti.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekord.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 11,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkeho, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: smrti hrdavé. Ne, vaše pomlčka si má přezet.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
3: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Rekonstrukce opraví chodníky v Břeclavské Lednické ulici a Luhačovice budou hájit stavební uzávěru v historickém centru u soudu. V břeclavské části Charvátská Nová Ves začne v pondělí rekonstrukce chodníků v ulici Lednická spojená s přeložkou elektrického vedení do země. Práce potrvají přibližně 3 měsíce. Nejprve se bude opravovat pravá strana ulice od příjezdu z Lednice po ulici SMP, později naváže úsek ke kapličce. Město Břeclav do obnovy chodníků investuje asi 6 milionů korun. Od 20. července začne obdobná rekonstrukce také na větší části ulice Hraniční v Poštorné, kde práce za více než 5 milionů korun potrvají zhruba 90 dnů. Luhačovice budou u krajského soudu v Brně obhajovat stavební uzávěru, která od března chrání historické centrum před rozsáhlou novou výstavbou. Developer podal návrh na její zrušení. Město je ale přesvědčené, že postupovalo v souladu se zákonem. Uzávěra má platit nejdéle 3 roky nebo do schválení nového územního plánu, který má omezit nevhodné investice v historickém jádru. Podle radnice se omezení netýká běžných oprav ani rekonstrukcí domů, ale jen nových staveb, které by mohly změnit charakter lázeňského města. Nový územní plán připravují Luhačovice od roku 2022 a chtějí jim zachovat historickou podobu centra i do budoucna.
7: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Tak pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Brně, v Dolním Němčí a v Hustopečích máte aktuálně 31 stupňů Celsia, ve Zlíně je 30 na venkovním teploměru. Zítra nás čeká převažující

0: oblací jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 31 až 34.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice na Hodonínsku v Kyjově. Na kruhovém objezdu v Brandlově ulici blokuje provoz nehoda dvou osobáků. V Břeclavi v Lidické ulici směrem do centra došlo k dopravní nehodě taktéž dvou osobáků. Provoz je tady částečně omezen. Na výjezdu z Břeclavi ve směru na Hodonín havarovalo osobní auto. Počítejte se zdržením v obou směrech. A na Zlínsku v Tlumačově v Masarykově ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždí se bez zdržení. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli fakt už naposled vám krásné... Co máme dneska? Čtvrtek. Čtvrteční odpoledne přeje Vlastně Macík. Rozjíždíme tu odpolední pohodičku, tak až do 18. budeme společně, tak věřím tomu, že si to užijeme. Mějte krásný den.
3: Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, 14 hodin 10 minut, to je aktuální čas. Do Lůky, do Uherského Hradiště a do Zádveřic budeme už za chvíli posílat blahopřání dnešním oslavencům, tak jestli máte někoho, kdo dnes slaví narozeniny, rychle to napište na 606 703 889, stačí jméno, příjmení a odkud je a my ho takhle ve vysílání rádia jich vyzdvihneme. Za další dva hity pro dobrou náladu bude Shakira a taky Rybičky.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Svátku, Tadeáš, k dnešnímu svátku ti rádio jich přeje všechno nejlepší a gratulace po našich frekvencích letí i tobě, kdo dnes 25. června oslavuješ narozeniny, stejně jako Vendulka Kučerová-Uhýrková z Lůky, Soňa Hříbková z Uherského Hradiště anebo Martin Kratina ze Zádveřic. Tak všechno nejlepší.

0: 6. je den Sumců, den Beatles, den kozího síra a den barevné televize. 25.6. se mimo jiné narodil Antoni Gaudí, slavný architekt, který věřil ve spojení kreativity a nekonečné práce. A právě od něj si dáme motivační moudro pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Ti, kteří chtějí všechno, nakonec ztratí všechno. Člověk musí být trpělivý a musí umět počkat. Proč si tohoto citátu všimnout? Tato věta od tvůrce, který stavěl celý život jedno z nejúžasnějších děl světa, Sagrada Familia, je skvělým připomenutím, že velké věci vyžadují čas. Často chceme všechno hned, ale životní spokojenost, o které na rádiu jich mluvíme často, tak pramení právě z toho, že se naučíme užívat si ten proces, nejen ten konečný výsledek. Je to hezký vzkaz pro vás, posluchače, abyste nestráceli naději, když se vám v životě zrovna teď nedaří přeskočit všechny překážky najednou. No a když máme ten den barevných televizí, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde chlápek do Elektra a říká prodavači: chtěl bych opravdu levnou barevnou televizi. Samozřejmě, pane, tady prosím jeden levnější kousek. Můžete mi ji pustit, ať se podívám? Ano, samozřejmě. Ale vždyť je černobílá. Chcete tím snad naznačit, že černá a bílá nejsou barvy?
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za chvíli budeme mluvit také o tom, že brněnský park Lužánky čekají změny. Přibudou nové toalety, letní kavárna i bezbariérový přístup na trasu. Tak si na to počkejte. No a než se k tomu dostaneme, tak ty následující tři hity pro dobrou náladu, o které se postarají Taylor Swift, Eric Prydz a taky zpěvačka Pink, tak poletí následujícím ženám, dívkám, protože tady mám vzkaz, že máme zahrát do strážnice zdravé stravování pro holky ze Štítkování, Ivanku, Oxy, Janku, od Leničky, holky hodně štěstí v tom vedru. Potom budeme hrát Monči k získání titulu BC, dneškem uzavřela další etapu svého života. Přejeme jí hodně sil do toho dalšího studia. Dnes si to užijí mamka, taťka, Domča a Petr. No a ještě tady mám vzkaz, že bychom mohli a měli zahrát Pavlínce Studénkové k dnešním narozeninám. Tak zdravíme také do Slavičína a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: www.oknamacek.cz.
4: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
5: Víno, víno.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: 14 hodin 43 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byla zpěvačka Pink, za chvíli Poetika, Blízko, nebo taky Backstreet Boys, jejich Everybody, no a teďka míříme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Největší brněnský park Lužánky totiž čeká v budoucnu několik novinek pro návštěvníky. Město plánuje vybudovat nové veřejné toalety, letní kavárnu, pobytové schodiště i bezbariérovou terasu. Současné toalety ve středisku volného času už dlouhodobě nestačí tisícům dětí i dospělých, kteří si areál každý týden oblíbili a využívají. Nové toalety budou přístupné přímo z parku a vzniknou v přístavbě, která propojí budovu s okolním prostorem. Brno nyní hledá projektanta, termín zahájení stavby ani náklady zatím nejsou známé. Tak do Brna, jak už jsem říkal, přes frekvenci 105.1 FM zdravíme a posíláme třeba tu Poetiku a jejich Blízko.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Rakvice zve na netradiční předhodový koncert. V pátek 26. června od 19 hodin 30 minut ožije sportovní areál Trávníky skvělou hudbou. Vystoupí Hradišťan, Ramus, Osamělé palačinky a skupina Jama. Vstupné je dobrovolné. Přijďte si užít příjemný letní večer plný muziky a dobré nálady. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v neděli 28. června od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Probíráme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme tajné zvědy a jeden říkal, že na plné koule hrajeme taky v autokempu Merkur v Pasohlávkách u Pavouka. Tak tam samozřejmě pozdravujeme. A tohle je muzika, kterou vám tam pošleme po 15. hodině. Adele, Easy on Me. Bude taky Emily Mai. A dáme si Daft Punk One More Time. Soutěž TOP 77 vín rozšířila kategorie o extra suchá vína. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. Tu je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů.

0: Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na palavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Děcka, hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Soutěž TOP 77 vín rozšířila kategorie o extra suchá vína a Brno zvýšilo dohled u hlavního nádraží. Degustátoři hodnotili téměř 500 vzorků soutěži TOP 77 vín v České republice. Novinkou letošního ročníku je kategorie extra suchých vín se zbytkovým cukrem do 4 gramů. Do soutěže se kromě moravských a českých vinařů zapojili také producenti ze Slovenska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Španělska i Austrálie. Roste také zájem o ekologicky šetrné pivy od Rudy, které vyžadují méně chemických postřiků. Brno posílilo dohled u hlavního nádraží, aby omezilo problémy s lidmi bezdomova, nepořádkem a přestupky. Od dubna v lokalitě Hlídku je více městských strážníků a o úklid ulice starají speciální čety městské části Brno-Střed. Město zároveň připravuje další opatření, například velké květináče, které mají zabránit shromažďování lidí a bezplatné veřejné toalety s nepřetržitým provozem. Podle policie samotné pokuty situaci nevyřeší, protože lidé bezdomova se pouze přesouvají na jiná místa. Zástupci sociálních služeb proto zdůrazňují, že dlouhodobým řešením je nabídnout těmto lidem dostupnější pomoc.
4: Rádio Jih, počasí.
2: 32 stupňů Celsia máte teď v Břeclavi a v Prušánkách, 31 v Buchlovicích a 30 stupňů Celsia v Hluku. Zítra bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 31 až 34.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Pojďme na silnice na Hodonínsku v Mutěnicích, v Hodonínské ulici u křižovatky s ulicí Díly bourala dvě osobní auta, projedete s omezením a na dálnici D2 na 51. kilometru směrem od Bratislavy na Brno stojí u krajnice porouchané osobní auto. Počítejte s tím, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. Z rádia vám posíláme Daft Punk One More Time.

0: své, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Nemocnice v Břeclavi prosí dárce, aby se dostavili k darování krve. Zásoby všech krevních skupin jsou totiž podle zdravotníků na kriticky nízké úrovni. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin, 15 minut, něco si přejte, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byly a jsou ještě Jonas Blue, za chvíli Emily, Ondrej Kandráč, Mark Voss, jejich Máj. No a v tuto chvíli míříme tam, kde Rádio Jih posloucháte na 101.4 FM. Nemocnice Břeclav totiž akutně potřebuje dárce krve všech krevních skupin. Zdravotníci vyzývají každého, kdo může přijít darovat krev, aby se zastavil na hematologicko-transfuzním oddělení v pavilonu H. Prvodárci se objednávat nemusí, pravidelní dárci si mají odběr domluvit předem na telefonním čísle 519 315 162 519 315 162. Krev se v Břeclavi odebírá v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 do 9 hodin, to znamená, že i zítra toho můžete využít. No a aktuální stav zásob nemocnice označuje jako akutní nedostatek. Tak do Břeclavi, do nemocnice samozřejmě zdravíme, posíláme vám tam tedy dárce, ať už zítra tam někoho máte zase nového. No a posíláme taky další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích Rádia Jiží Moravy, a pokud se teďka třeba doma v kuchyni díváte na tu svoji kuchyňskou linku a říkáte si, že by potřebovala nová dvířka, poslouchejte Tajemný jich. Ten odstartujeme za nějakou půl hodinku, tedy po 16. hodině, a tam budete mít možnost vyhrát si poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. A jenom tak mimochodem, díky tomu, že získáte tady tenhle ten poukaz na 20%, tak už budete mít hned ušetřeno 2000 korun. A to si myslím, že opravdu stojí za to. Tak co nás čeká dál po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Budeme mluvit o tom, kde na děti čeká odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Tak držte vlnu na jihu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
8: Vidíme se na Cibuláčiku!
9: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
10: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
11: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
12: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
13: Speciální host Precedence.
12: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
14: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedlec u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedlecí u Mikulova.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Kurt Nielsen, She's So High, 15 hodin, 41 minut. Když se dívám dopředu, bude taky Robin Schulz nebo Lucie, která mimo jiné vystoupí taky tento víkend na Karpaty Festu ve Slavičíně, kde se společně uvidíme. Tak a pojďme teďka do Kyjova. V Aqua v parku Kyjov totiž odstartují letní prázdniny zábavným programem pro děti. Akce se uskuteční v sobotu 27. června od 15 hodin. Na děti i dospělé čekají taneční vystoupení, hudba, soutěže i hry ve vodě. Organizátoři slibují zábavné odpoledne pro celou rodinu a program plný zábavy s animátory. Vstup je součástí běžného provozu Aqua v parku Kyjov. Tak do Aqua v parku Kyjov samozřejmě zdraví. Víme a posíláme následující hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pánové, pokud se nedávno vaše nižná polovička posteskla, že by vaše kuchyň potřebovala nová dvířka, máme pro vás dobrou zprávu, kdy ušetříte nejméně 2000 korun. Rozhodně se zapojte do dnešního tajemného jihu. Co se týká muziky, po 16. Miraj, malinový sirup. Dáme si taky Milky Change, Stolen Dance. Taková pohodička. A bude taky Florida, Club Can't Handle Me. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další humoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Luhačovice budou hájet stavební uzávěru v historickém centru u soudu, tak si počkejte na podrobnosti.

0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest. Hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátka fest.cz.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.

0: Nejprve se bude opravovat pravá strana ulice od příjezdu z Lednice po ulici SNP, později naváže úsek ke Kapličce. Město Břeclav do obnovy chodníků investuje asi 6 milionů korun. Od 20. července začne obdobná rekonstrukce také na větší části ulice Hraniční v Poštorné, kde práce za více než 5 milionů korun potrvají zhruba 90 dnů. Luhačovice budou u krajského soudu v Brně obhajovat stavební uzávěru, která od března chrání historické centrum před rozsáhlou novou výstavbou. Developer podal návrh na její zrušení, město je ale přesvědčené, že postupovalo v souladu se zákonem. Uzávěra má platit nejdéle 3 roky nebo do schválení nového územního plánu, který má omezit nevhodné investice v historickém jádru. Podle radnice se omezení netýká běžných oprav ani rekonstrukcí domů, ale jen nových staveb, které by mohly změnit charakter lázeňského města. Nový územní plán připravují Luhačovice od roku 2022 a chtějí jim zachovat historickou podobu centra i do budoucna.
1: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami. V Josefově aktuálně měříte 33 stupňů Celsia, v Otrokovicích 32, ve Veselí nad Moravou a ve Starém městě u Uherského Hradiště 31 stupňů Celsia. Zítra bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 31 až 34.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme na silnice ve Znojmě v Šatovské ulici. Dejte pozor na nehodu osobáku s motorkářem. Projíždí se s omezením a na trase z Uherského Brodu na Dolní Němčí před Nivnicí zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám minutu po 16. Přejeme šťastnou cestu. Pozor všichni, kteří si myslíte, že by vaše dvířka na kuchyňské lince potřebovaly nový vzhled. V Témném jihu pro vás totiž máme poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Tak počítejte se mnou, při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2 000. Proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net, máte tam taky pod složku ke stažení, tam najdete ceníky, tak se tam rozhodně mrkněte. No a hlavně se zapojte do dnešního Tajemného jihu. Myslím si, že otázka je velice jednoduchá, nebo odpověď na tuto otázku. Dnes totiž společně v Tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů, a napovíme, že na něm najdeme také rozhlednu. Tak ještě jednou, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů? Své odpovědi posílejte hned teď na číslo 606 703 889, 606 703 889, SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp. A pokud vaše odpověď bude správná, protože si opravdu myslím, že dneska je to hodně lehké, tak budete zařazeni právě do slosování o ten poukaz v hodnotě 20% slevy na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů?
2: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: 16 hodin 3 minuty, to je aktuální čas. Posloucháte Rádio Jih, my jsme za to moc a moc rádi, děkujeme. No a posíláme vám, ať už do práce, nebo jestli jste doma, další hit. Tady je Florida.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a za to taky odměna, protože pokud se domníváte, že vaše kuchyňová dvířka, to znamená dvířka na kuchyňské lince, by potřebovali obnovit, tak jste tady správně, protože v tajemném jihu dneska a vlastně celý tento týden nabízíme poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Dneska je to opravdu jednoduché, protože v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů, a napovíme, že na něm najdeme také rozhlednu, která má stejný název. Takže jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů, odpovídejte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, jak jsem říkal, ve hře je totiž poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. A pozor, vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Počítejte se mnou při standardní objednávce dvířek. Za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2 000, takže proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net, tak se tam mrkněte a hlavně se zapojte do dnešního tajemného jihu, ve kterém pátráme po tom, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů, a napovídáme, že na něm najdeme také rozhlednu. Tak pokud znáte správnou odpověď, pošlete ji hned teď na číslo 606 703 889, 606 703 889, ještě jednou a naposled, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibů, a dáme vám na to, jak se dívám, 4 minuty.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodin 18 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme naši posluchačku Elišku, přeju krásné odpoledne, ahoj Eli.
1: Taky přeju krásné odpoledne.
0: Musím tě pochválit, protože když jsme zjistili, že Eliška je momentálně v autě a řídí, tak jsme se domluvili, že Eliška zastaví kvůli bezpečnosti, takže velká pochvala, že i když máme teďka ty handsfree a podobně, tak opravdu si myslím, že je to lepší, když člověk zastaví a věnuje se tomu zase čemu druhému, že jo?
1: Ano, je to tak.
0: Tak, Eliško, prosím tě, my jsme dneska v tajemném jihu pátrali po tom, jak se jmenuje nejvyšší vrchol chřibu, tak jaká je správná odpověď?
1: Brdo.
0: Brdo, ano. Kolikrát jsi byla na Brdu?
1: Ani jednou.
0: Nekecej! Prosím tě, je to 3,5 kilometru od parkoviště. To úplně zvládneš na pohodu, jo? Takže tam zaparkuješ a pak půjdeš nahoru. Tak pro tebe samozřejmě poukaz v hodnotě nebo na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Jenom mi řekni, kuchyně už je tvoje taková, anebo to bude na kuchyni pro maminku, pro babičku?
1: Pro maminku.
0: Pro maminku. Ty ještě vlastní kuchyň nemáš.
1: Nemám, bohužel.
0: No, tak někdy boudík, víš co, musela bys ji pořád uklízet. Tak ještě jednou velká gratulace, šťastnou cestu domů, ahoj.
1: Ano, děkuju, mějte se, ahojte.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože ještě zítra vám někdo z mých kolegů dá možnost získat poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2 000. Proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jižní Moravy, díky za to, co si dáme za muziku v následujících minutách, tak budou třeba slibovaní Miraj, Malinovej syrop nebo Imany, Bruno Mars, I Just Might. A pozor, panda červená, která utekla z brněnské zoo, se už našla. Zvíře odchytili v Kníčkách po informaci od jednoho z všímavých cyklistů. Tak jsme rádi, no ale proč utekla, že jo? To je otázka. Tak a o čem budeme na rádiu jich mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Zlín ožije třídenním festivalem. Centrum města zaplní koncerty, pouliční umění i program pro rodiny. Podrobnosti do 10 minut.
1: Poslouchejte rádio jich online na www.radiojich.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100%

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
3: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky nahlavěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 tisíc korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 tisíc může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: někam trošku z Hodonína dál. Od 26. do 28. června se totiž centrum Zlína promění v dějiště festivalu Zlín žije. Vás všechny, kteří posloucháte Rádio Jih ve Zlíně a okolí na 98 FM, čekají koncerty skupiny Buty, Noha, The Tap Tap nebo Prago Union, ale také pouliční umění, program pro děti a prezentace místních spolků. Novinkou bude historický festivalový vlak mezi Kroměříží a Vizovicemi s kulturním programem už během jízdy. Letošní ročník bude zároveň poslední v dosavadní podobě kvůli plánované rekonstrukci sadu svobody. Vstup na celý festival zůstává zdarma, takže do Zlína zdravíme a přejeme, aby se festival Zlín žije od 26. do 28. června vydařil.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Obec Rakvice zve na netradiční předhodový koncert v pátek 26. června od 19 hodin 30 minut ožije sportovní areál Trávníky skvělou hudbou. Vystoupí Hradišťan, Ramus, Osamělé palačinky a skupina Jama. Vstupné je dobrovolné. Přijďte si užít příjemný letní večer plný muziky a dobré nálady. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holíčské folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietršky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 55 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat taky po 17, tak se dočkáte Lady Gaga, jejich Paparazzi. Budou taky Krištof hned teď. A dáme si Eiffel 65, jeho Blue da Buddy. 90, jak vyšitá. Petr Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že u brněnského hlavního nádraží bude více toalet a přibudou i květináče. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný lajna Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz

0: instalace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 20.

0: si Goček s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
2: Děcka, ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Soutěž TOP 77 vín rozšířila kategorie o extra suchá vína a Brno zvýšilo dohled u hlavního nádraží. Degustátoři hodnotili téměř 500 vzorků soutěži TOP 77 vín v České republice. Novinkou letošního ročníku je kategorie extra suchých vín se zbytkovým cukrem do 4 gramů. Do soutěže se kromě moravských a českých vinařů zapojili také producenti ze Slovenska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Španělska i Austrálie. Roste také zájem o ekologicky šetrné pivy od Rudy, které vyžadují méně chemických postřiků. Brno posílilo dohled u hlavního nádraží, aby omezilo problémy s lidmi bezdomova, nepořádkem a přestupky. Od dubna v lokalitě hlídkuje více městských strážníků a o úklid ulice starají speciální čety městské části Brno-Střed. Město zároveň připravuje další opatření, například velké květináče, které mají zabránit shromažďování lidí a bezplatné veřejné toalety s nepřetržitým provozem. Podle policie samotné pokuty situaci nevyřeší, protože lidé bezdomova se pouze přesouvají na jiná místa. Zástupci sociálních služeb proto zdůrazňují, že dlouhodobým řešením je nabídnout těmto lidem dostupnější pomoc.
4: Rádio Jih, počasí.
2: Aktuální venkovní teploty jsou následující: Němčičky 33, Uherské Hradiště, Vřesovice a Babice 32 stupňů Celsia. Zítra nás čeká převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 31 až 34.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Připomínám, že na trase z Uherského Brodu na Dolní Němčí před Nivnicí se dořešuje nehoda osobáků, počítejte s omezením, a v Brně v Husovickém tunelu směrem na Líšeň leží na vozovce pneumatika, dejte tam pozor. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, dojďte tam, kam potřebujete, a posíláme DJ a producenta, který si říká Lost Frequencies.

0: v 17.08. Z brněnské zoo přicházejí samé dobré zprávy, tak rozhodně držte vlnu na jihu, protože po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme mluvit o tom, co je tam nového. Tak teďka už přichází Andrea Bocelli a taky slibovaný Krištof hned teď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dnes se ještě jednou podíváme do Brna, tam, kde Rádio Jih posloucháte na 105.1 FM. Zoo Brno se totiž raduje z narození dvojčat tahrů himalajských. Mláďata už začínají objevovat venkovní výběh a podle chovatelů se jim daří velmi dobře. Tahři pocházejí z horských oblastí Himaláje a jsou výborně přizpůsobeni pohybu ve strmém skalnatém terénu. Zatím zůstávají pod dohledem rodičů, ale už nyní projevují přirozenou obratnost. Tak si udělejte výlet do Brna, protože tyhle ty miláčky můžete vidět ve výběhu brněnské zoologické zahrady.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Desmot, Nevraumy, jaký som a co nás čeká dál, Kygo, Rihanna a Katy Perry. To je trojka interpretů, po kterých vás na Rádio Jih vezmeme za filmy v kinech. Držte vlnou, protože je jasné, že v kině určitě mají taky klimatizaci.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Pozor, velká slevová akce tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Také ve čtvrtek 25. června vás po frekvencích rádia jich vezmeme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. A také tentokrát začneme v kině Svět v Hodoníně. Tady zajděte v 19.40 na film Soukromý život. Uznávaná psychiatrička Lilian je v profesním životě stejně rezervovaná a otažitá jako v tom osobním. Prvotní rozmrzelost nad tím, že její klientka Paula, která k ní dochází už 9. rokem, se neukázala na několika posledních sezeních, se u Lilian změní ve zděšení, když se dozví, že Paula zemřela. V Lilian narůstá podezření, že Paula byla zavražděna, přičemž jako hlavního podezřelého vidí jejího manžela. Lilian se pouští do vyšetřování za pomoci Paulinina bývalého manžela a rovněž hypnotizéra. Jehož seance přinesou Lilian vize z minulosti, od čehož si ona sama slibuje pomoc při vyřešení nejasné přítomnosti. Soukromý život uvidíte dnes v 19.40 v kině Svět v Hodoníně. Do kina Morava ve Veselí nad Moravou zajděte dnes v 7 večer na thriller Supergirl a do kina v Hustopečích na hudební drama komedii Srdcovka. V 19.30 nabídne také kino Hvězda v Uherském Hradišti thriller. Tento dnešní má název Den odhalení. A máme tu filmy, které začínají v 8 večer. Kino Panorama v Kyjově zve na drama komedii Ďábel nosí Pradu, brněnská Lucerna na českou komedii Pět švestek a zlínské multikino Golden Apple Cinema na scary movie s titulkama. Vlasťa Macík se pro tento týden loučí. Od zítřka se vidíme na 19. ročníku Karpaty Festu ve Slavičíně, tak se zastavte, bude to krásné odstartování prázdnin. Čauko!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar Kyjov nebo Hodonín.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Ahoj, zdraví vás Arlej a zmeme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na...

0: mrkněte na web www.vašepomlčkafina.cz.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
2: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Rekonstrukce opraví chodníky v Břeclavské Lednické ulici a Luhačovice budou hájit stavební uzávěru v historickém centru u soudu. V břeclavské části Charvátská Nová Ves začne v pondělí rekonstrukce chodníků v ulici Lednická spojená s přeložkou elektrického vedení do země. Práce potrvají přibližně 3 měsíce. Nejprve se bude opravovat pravá strana ulice od příjezdu z Lednice po ulici SNP, později naváže úsek ke kapličce. Město Břeclav do obnovy chodníků investuje asi 6 milionů korun. Od 20. července začne obdobná rekonstrukce také na větší části ulice Hraniční v Poštorné, kde práce za více než 5 milionů.

0: jich. Počasí.
1: Dnes večera v noci jasno, noční teplota klesne až na 17 stupňů, zítřek bude jasný, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Na jihu Moravy naměříme až 36 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 34.

0: Get your sexy on.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: Co se tady děje?
4: To se chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

0: se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valšav. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí.

0: zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, poslední červnový čtvrtek je v běhu a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. V pátek pak znovu krásně jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, výsledky soutěží Decanter, Danube Wine Challenge a OEN Forum. To jsou moje dnešní doslova našlapaná témata v hodince o víně na vlnách Rádia Jih a Cymbálka. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádio Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Ve Znojmě se letos konal jubilejně 20. ročník mezinárodní soutěže vín OENO Forum. Soutěž probíhá pod patronací Mezinárodní organizace pro víno a vinoradnictví OIV. A letos se hodnotilo 409 vzorků z 10 zemí. Vedle Česka přijeli vzorky ze Slovenska, Německa, Itálie, Maďarska, Španělska, Francie, Chile, ale i dalších států. Součástí pak bývá i tradiční konference. To letošní téma byl Riesling Rýnský. Ale zpět k soutěži. V bílých vínech dominovala Morava a to je dobrá zpráva. Šampionem bílých vín se stal Riesling Rýnský, pozdní sběre 24 z vinařství Elišky Bekové, číslo 44 z Dolních Dunajovic. Speciální titul šampion Riesling získali Habánské sklepy, nejlepší flašák obhájilo zámecké vinařství Psanec, nejlepší pálavou se pak stala 24 z vinařství Fučík. No a konečně nejlepší kolekci celé soutěže si odnáší vinařství Volařík. Z červených vín si pak odnesli šampiona Slováci, vinařství Vincor Winery za Cabernet Sauvignon 22. Tak všem úspěšným vinařům od nás velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: 1, 2, 3.

0: za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď už pojďme ale na Slovensko, protože se tam letos konal už 12. ročník mezinárodní soutěže Danube Wine Challenge. Hodnotilo se v Chateau Bella, konkrétně 50 degustátorů ze 4 kontinentů a 11 zemí. Česká republika přihlásila 73 vín od 15 vinařů a přiváží si domů 5 velkých zlatých a 27 zlatých, čili 32 cenných kovů. Tak to se hodně dobře poslouchá, co říkáte. Nejúspěšnějším českým vinařstvím bylo zámecké vinařství Bzenec, které získalo hned 2 velké zlaté medaile za Rýňák, Ztratě za Cihelnou v ročnících 21 a 22. Velkou zlatou si odnesli taky Davinus za Chardonnay 24, Milan Vašíček za Silván ročníku 20, Pavlovin za Pálavu 25. Mimochodem, Danube Wine Challenge je jediná soutěž v tomto regionu na Slovensku, která je členem Světové federace Vinofed a koná se i pod patronací OIV, čili nejvyšší kvalita zaručena. Gratulujeme všem úspěšným vinařům.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Rádio Jih.

0: a vínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď zase naskok ze Slovenska do Londýna na Dekanter, na jednu z nejprestižnějších vinařských soutěží světa. A dlužno dodat, je taky na jednu z těch úplně největších. Letošní ročník totiž přilákal na 17 000 vín z 58 zemí. Hodnotilo celkem 245 mezinárodních expertů, včetně 63 s titulem Master of Wine. Jen malá odbočka. Dokážete si představit ty manévry ohodnotit tolik vín? No, v každém případě čeští vinaři přihlásili 97 vzorků od 27 firem a přiváží si domů 81 medailí. To je hodně slušný výsledek. Nejvyšší platinovou medaili, která se uděluje za 97 bodů a více, letos získal Rýňák od Volaříka. Jde o botritický výběr z hroznů ročníku 21. No ale zlaté medaile za 95 bodů putují taky do vinařství Fabik, Ivajny, Kolby, Mikrozvin Mikulov, Godberg a Sonberg. Tak za mě obrovská radost, protože právě Dekanter je ta soutěž, kde když se zadaří, tak medaile je vždy velmi cenný zářez na pažbě. Gratulace všem úspěšným vinařům.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Aby byl můj výčet vinařských témat pro tento týden úplně kompletní, tak nesmíme přehlídnout ani kalendář. Na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, kde se vždy dozvíte ty akce, které se můžou konat hned vedle, někde u vás poblíž a na které určitě stojí za to si vyrazit. Tak si pište. Tento víkend to můžou být akce v Blatnici pod svatým Antonínkem, v Bořeticích, v Bzenci, Damnicích, Dolních Bojanovicích, Ústopečích, Mikulčicích, Mikulově, taky v Miloticích, Mutěnicích, Novém Šaldorfě, Sedlešovicích, Pavlově, Polešovicích, Rakvicích, Šatově, Uherském Hradišti, Valticích, Velkých Bílovicích, na Vrbici, ve Vrbovci, taky v Zaječí a nebo ve Znojmě. Tak já věřím, že si vyberete, no a za vámi se těším zase příští týden. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte i na dovolený moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastino Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádio Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 518 345 678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Co se tady děje?
5: To se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Pozor, velká slevová akce tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Moravo, poslední červnový čtvrtek je v běhu a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. V pátek pak znovu krásně jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční večer, no a před námi sezona hlavních hodových událostí. No a ta sebou přinese i mikulovské krojované hody. Pozvu vás na ně už za chviličku, tak si na to počkejte a mějte parádní večer ve společnosti svěžích hitů Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pořadí 25. červnový večer, čtvrtek nám běží a vyladíte rádio Jih. No a já mám pro vás podrobnosti k letošním mikulovským krajovaným hodům. Ty proběhnou už tento víkend mezi 26. a 28. červnem. V rámci posledního červnového víkendu tak zažijete tradiční krajované hody, které nabídnou pestrý program plný lidových tanců a zpěvů, krajovaný průvod a vystoupení cymbálových muzik. Součástí hodů je krajovaný průvod, předání hodového práva a hodové požehnání v kostele svatého Václava a večerní hodová zábava. Tedy letošní mikulovské krajované hody už tento, tedy poslední červnový víkend. Je to o tom, člověk se má mít pořád na co těšit. Každopádně večer na Jihu už pokračuje, a to s hity pro dobrou náladu. A my ze studia vám přejeme pohodové čtvrteční finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich a čtvrteční večer s datem 25. června. No a já vás dnes exkluzivně pozvu na další ročník Rockfestu, který budou tuto sobotu hostit Křižanovice u Bučovic. Další svoji čtvrteční moravskou pozvánku nabídnu už za chviličku. Tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

night to everyone.

0: čtvrteční večer na vlnách Jihu v běhu, no a já dnes, tak jak jsem slíbil, potěším i milovníky roku. V Křižanovicích u Bučovic totiž už tuto sobotu 27. června proběhne rockový a metalový festival. Den odpálí v areálu fotbalového hřiště přátelské utkání, které začne ve 13 hodin. Samotný rockový festival bude odpálen v 18 hodin a v rámci celé sobotní noci vám budou hrát Blend, Fanny, Ingot nebo Seven. Chybět nebude občerstvení a bude to velké, takže rockový festák v Křižanovicích u Bučovic už tuto sobotu od 18 hodin v prostorách fotbalového hřiště. Čtvrteční večer v běhu, no a já už vám v tento moment servíruji další svěží večerní hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. V pátek pak znovu krásně, jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů. Takový bude poslední červnový pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, v Hodoníně s váma i dnes v noci zůstává Josef Pouda.

0: i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín. Na 889 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: všichni. Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
0: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Noční teploty od 17 do 20 stupňů. V pátek pak znovu krásně, jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: 23. hodina a my pro vás máme počasí na zbytek noci a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. V pátek pak znovu krásně jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů. I dnešní noci budeme na jihu každopádně hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s rádiem jich.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: fráze chyba.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 26. června. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. Poslední červnový pátek pak znovu krásně jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový páteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

0: Teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu. Jižní Moravu na 889 FM. 1, 2, 3.

megahit Žijeme len raz od EGA. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.